0: k tomu, že znám dobře Krištofy, tak ta skladba je taková jako neslaná, nemastná, no nevadí, jdeme dál. Jdeme na základní pořadí, to znamená od desítky směrem nahoru a mezi to budeme mixovat čtyři novinky, to aby bylo z čeho vybírat, protože, a to jsem neřekl, i dneska je tady jeden adept na vyřazení, to znamená už je tady 5 týdnů a můžu teda klidně říct, konkrétně to je první místo. To se ještě chvilinku počkáme, zhruba do té 19. hodiny. Jdeme na to. Na desítce a na devítce máme dvě skladby, které jako jedna byla novinková minule, tohle ta desítka. A na devítce je to pro mě docela překvapení, protože já bych jí typoval výš. Jdeme na to. Desítka, Atmo Music. Spousta lidí si myslí, že Atmo je nějaká zkratka. Nepak. Vzniklo to úplně jednoduše ze slova atmosféra, protože pamatuju si, že někdy členové vysvětlovali, teda mimochodem dva, že vlastně chtěli dělat muziku s atmosférou, takže proto Atmo Music. Víc bych se k tomu zatím jako nevracel. Jsou na 10. místě, necháme jim čas, zvlášť když se rozjeli se skladbou Do tebe blázen. No, tak jo, to se dá použít, když byste třeba dneska šli na rande. Na devítce jsou Obrovští havrani, John Drugs, skladba s názvem Slow Dance a co o nich říct? Tak kapelu založili dva bratranci, jména říkat nebudu, to stejně nemá cenu, a pak jako časem, když zjistili ty spolužáci, kámoši a tak dále, že se jim bude dařit, tak se k ním tak jako pomalinku přidávali. Pánové se rozjeli po Evropě, získali velkou nahrávací smlouvu, no a když bych se podíval do žebříčku, tak tuším, že s nějakým EPčkem nazbírali dokonce přes 50 milionů streamů. Já vím, že ono to zní, že to je jako strašně moc, jo, ale dneska už je spoustu kapel, který mají miliardy streamů a taky se z toho nic moc nedělá. No. Jedeme 10. a 9. místo. Atmo Music a John Rooks.
1: Relaxáda. Relax Radio.
2: 10. místo.
3: Asi jsem do tebe znova blázen, a pak, že se lidi znova nescházej. Si vzala srdce mý, na oplátku dala svý život, byl za chvíli krát.

Obrovští havraně odlétají z 10. na 9. místo. Jako nějaká velká štrka to nebyla, ale každý posun je dobrý a uvidíme, třeba příště na tom budou líp. Konec konců rozhodnout o tom můžete i vy na www.radio-relax.cz. Tam rozkliknete sekci relaxáda a pochopíte, jak se boduje. Je to prostě intuitivní, jak se správně používá. Teď jedeme dál, protože před námi je první ze 4 novinek a na to jsem se hodně těšil, protože je to Pokáč a písnička, která se jmenuje Ignor, jako zvláštní název, pochopíte, až budete poslouchat text, protože já třeba u Pokáče hodně často poslouchám texty, jinak on to není takový ten hudebník od jak živá, jo? To znamená, že od začátku on vystudoval informatiku, dokonce se chvíli živil jako programátor a paradoxně, když začínal s kytarou a ukulele, to si i pamatuju, tak asi málo kdo čekal, že jednou skončí v O2 aréně, tak tam měl samostatný koncert. Jinak v posledních letech docela dost dělá muziku i pro jiný interprety. Sám říká dokonce, že živý koncert podle něj tu umělou inteligenci nenahradí, což je docela vtipný point vzhledem k tomu, že jeho původní profese byl programátor. No tak uvidíme. Jedeme i dál, protože na 8. místě minulá novinka James Blunt, jako nečekal jsem, že se dostane takhle vysoko, ale je tam James Blunt a skladba, která se jmenuje Tastes Like Summer. Mimochodem James Blunt, já nevím, jestli to víte, jo, ale byl kapitánem britské armády, on na tom jako hodně postavil tu svoji hudební pověst a když byli na vojenské misi v Kosovu, tak si vzal sebou kytaru a to je docela dobrý, jsem dělal fotku, měl ji připevněnou zvenku na tanku a během jako služeb napsal docela dost písniček, takže to je James Blunt, dnešní 8. místo.

0: hostou je tady, pozor, moje oblíbená Dua Lipa. Zjistil jsem na ní, a to mě docela překvapilo, že když začala takhle jako zpívat na plnej, na full úvazek by se dalo říct, tak pracovala jako vyhazovačka. Já jsem si představil, že jako nějaká svalovkyně, nepak. Ona prostě jenom kontrolovala před vstupem do jednoho londýnského klubu, kdo dovnitř může a kdo ne. Prostě taková uvaděčka by se dalo říct. Četl jsem nějaký rozhovor s ní a tam tvrdila, že je výborná ve spellingu, což jsem teda nikdy nezažil ani neviděl, ale je to takový to hláskování anglických slov. U nás jako v Čechách se to moc nedělá, ale je pravda, že venku v cizině dokonce jsou na to soutěže a podobně, takže jako proč ne? A pak hned jdeme na další místo, to znamená na sedmé, kam se z osmého dostala Dasha, což je taková ta countryovka, to za chvilinku uslyšíte. Mně se líbilo její jméno, to vypadá, kdyby měla předky v Čechách, Anna Dasha Novotny, ale narodila se v Kalifornii. Měla obrovský hit, ten se jmenoval Austin a začínala tak jako amatérský a začínající muzikant na takových těch otevřených večerech, kdy dostávala pár minut na vystoupení, no a jednou se to dostalo na TikTok a už to takzvaně, jak já říkám, jelo.
1: Novinka. Novinka. Novinka Relaxády.

0: Dneska poměrně populární slovo Mimu a Dáša, jak už jsem říkal, no já říkám Dáša pracovně, i když ona je to Daša. Jo? A nepléc pozor s naší českou Dašou, to je taky vynikající zpěvačka. Tahle ta má svoje jméno Anna Daša Novotný, což taky zní česky, ale není. Narodila se v Kalifornii, jak už jsem říkal. Má spoustu průlomových hitů a začínala prostě jako každý muzikant, který někde začíná, hrála někde před publikem. Jestli se chytla nebo ne, to už asi se dneska nedozvíme, ale asi jo, když už se dostala až sem. Teď trošku popolezem, protože před námi je, jestli se nepletu, 6. místo takže, a 5. takže vynecháme teďka novinku a podíváme se Sonny Fodera, Becky Hill, Say Something, to je taky nějaký postup, předpokládám, že jo, dokonce z novinek, wow, jsem to málem přehlídnul. Takže to je jako asi nejvyšší postup, co byl z minula. Na 6. místě Say Something a mrknu na to, když bych se podíval, Sonny Fodera je Australan, že je Fedlate a původně dělal nějaký takový ty hip-hopový beaty a pak dokonce hrál pozdějc i na Ibice. Teď už má, protože on žije v Londýně, se přestěhoval, tak vlastní londýnský festival, takže u muziky zůstal. No a Becky Hill, ta se proslavila v úplně první řadě britského Voice, tedy hlasu, to ani nevím, kde to bylo, to je jedno, nicméně skončila jenom semifinále. I přesto se stala první soutěžící v historii právě hlasu, to je ta soutěž, která měla britský number one single. Tak, to je jedna věc, to znamená ta první muzika, první písnička na 6. místě. Na 5. místě je dvojice Madonna a Kylie Minogue. Já bych možná si tohle nechal se i za chvilinku, protože tam toho je jako hodně zajímavýho, protože Madonna a Kylie letos spolu konečně udělali první oficiální spolupráci. Tak jdem na to.
1: Relaxáda. Relaxáda. Relax Radio. 6. místo.

0: Madonna a Kylie Minogue, tyhle ty dvě dámy, které spolu jsou už hodně dlouho v takovém tom společném popovém vesmíru, kde se jim hodně daří, se letos konečně dočkali takové té první oficiální spolupráce. Právě u téhleté skladby Love Sensation se udělal remix, After Hours Mix, a jako zní to velmi, velmi dobře. Mimochodem, Madonna si Kylie pozvala během Celebration Tour v Los Angeles v roce 2024 a mělo to velký úspěch. No a když už bych teda jako měl taky mluvit trošku o Kylie, protože i ta si to zaslouží, tak ta má úplně neuvěřitelný rekord. Je totiž první zpěvačkou, která měla album, celý album, pozor, ne jednu písničku, ale celý album na britské hitparádové jedničce v 5 po sobě jdoucích dekádách. Prostě jsou holky dobrý. Jdeme dál. Je tady před námi další místo v pořadí, ne, je tady před náma novinka. Už se v tom trošku ztrácím. Alex Warren, je to takový jako zajímavý případ hvězdy, která vyrostla díky sociálním sítím a dneska patří mezi nejrychleji rostoucí americké popové hvězdy, takže mu budeme přát. My si budeme hrát jeho novinku, která se jmenuje Emerald Eyes. Mimochodem, on na novém albu spolupracuje právě jako na památku svého otce, který měl rád Johna Mayera, tak on právě spolupracuje s ním jako takový hold svému otci. Takže tolik Alex Warren, za chvilinku třetí novinka a hned potom nás čeká ještě Victoria Monet a Reach Out skladba. Mimochodem, Victoria, to je takový krásný příklad zpěvačky, která byla mnohem známější jako autorka písní pro jiné. To se tak jako dělá, jo, než jako solová hvězda. Přiznám se, jako není to úplně můj šálek kávy, ale tak jako asi to má své příznivce, když třeba psala pro Ariana Grande nebo Selenu Gomez a tak dále. Dostala navíc v roce 24 Grammy, takže jako, nebo Grammy, takže špatná asi nebude. Pojďme do toho, nejdřív třetí novinka a potom se podíváme na čtvrté místo. Už jsme těsně pod stupněm vítězů.
1: Novinka. Novinka. Novinka Relaxády.

0: I v té dnešní se čas od času najde muzika, která mi třeba z začátku ne, že úplně vadí, to ne, ale úplně mi nesedne, ale postupem doby, tím jak postupuje a drží se třeba někde jako v půlce, žebříčku a tak dále, tak si na ní jako zvykám a nakonec se dostávám do stavu, kdy se mi docela i líbí, to je možná případ Viktorie. Tak jedeme dál, protože nemáme moc času a musíme se dostat na čtvrtou novinku a hned i na třetí místo, takže pozor. Dáme novinku, protože to je něco, co trošičku rozjede. Německý DJ Topic, který vlastně dělá muziku už od raného věku, od 16 let. Mám tady dokonce i název programu, se kterým se učil. Jako, asi vám nic jako, k ničemu nebude, ale tak mám ho tady. Ale docela zajímavý je to, že jeho první velký mezinárodní hit, který se jmenoval Home, pokud někdo sledujete jeho muziku, se dostal až na 11. místo australské hitparády, což si myslím, že jako, to musel být úspěch jako blázen. A získal tam dokonce dvojnásobnou platinu. Tak. A hned potom se podíváme na třetí místo. Tam už je Blanka, která paradoxně má hodně společného s Dašou, protože taky vystupovala kdysi dávno na takových těch otevřených večerech, kde hrála prostě třeba jenom s kytarou a získávala tam své první posluchače. A písničky začala hrát už v 16 letech a psát taky. Jinak musíme ještě připomenout, že měla celkem docela velký úspěch v Eurovizi, protože ji prostě dvakrát vyhrála, no.
1: Novinka. Novinka. Novinka Relaxády.

0: Vzhledem k tomu, že už jsme na bedně, konkrétně na třetím místě, tak je dobrý připomenout, kde vlastně můžete hlasovat, kde můžete rozhodovat o Relaxádě, o tom, jak to bude vypadat příště. www.radio-relax.cz, když to otevřete, zjistíte, že nahoře v liště je název Relaxáda, otevřete i to a pak už vás to tak jako povede intuitivně, můžete si poslechnout ukázky jednotlivých písniček a buď to jim dáte hlas, anebo ne. Může se stát, že tím, že jí dáte hlas, tak se třeba dostane, dejme tomu, na první místo, což je důležitý. Třeba jako dnes, tam bude i naposledy a já se k tomu dostanu za chvilinku, jsem trošičku předběh, to jsem asi neměl. Jdeme dál, protože před námi je druhé místo ještě, no fakt jsem hodně dopředu. Na druhém místě je člověk, který je profesionální tanečník, je to model, vyhrál Superstar Československo, takže je asi jasný, že Adam Pavlovčin, ale vy ho asi znáte pod pseudonymem Adonis. Tak jdeme na to. Cherry on your cake.
1: Relaxáda. Relax Radio. Druhé místo.

0: Adonis, Choriono Cake, jdeme pomalinku, ale jistě do finále dnešní relaxády, tedy hitparády, do které můžete hlasovat na www.radio-relax.cz, ale ještě stále neznáme vítěze, tedy takhle, já ho znám, vy ne, já vám ho za chvíli prozradím a připomínám, že dneska ta skladba tady bude naposledy, to znamená, pro ní už nemusíte vůbec hlasovat. Teď ale jdeme rekapitulovat, protože to je asi nejdůležitější ze všeho.
1: Relaxáda. Rekapitulace. Novinky pro tento týden.
2: Ty jsi mi dala ignor, jsi mě zablokovala. Jak můžeš být tak krutá, dospěvá, že šokovala.
0: Jsem ani nevěděl, že se tomu říká ignor. Teď už to vím. Kdyby mi náhodou někdo dal ignora, tak už bude vědět, o co jde. Tohle je Pokáč. Jedna z novinek. První, dneska puštěná. A druhá novinka Dua Lipa. Novinky jsou celkem čtyři a ta třetí, tak to má na svědomí Alex Warren.

0: Naskok do Německa, DJ Topic. Dnešní novinky to budou mít hodně těžký, protože z toho pořadí oficiálního nám mizí jedna jediná skladba, za chvilinku si ji pustíme a jako bude boj, tak si to pojďme zopakovat.
1: Relaxáda.
2: Rekapitulace.
1: Rekapitulace.
3: Ty víš, asi jsem do tebe znova blázen, a pak, že se lidi znova nescházejí.
0: Tohle je hodně příjemný kousek Atmo Music, Do tebe blázen. Kouknu, novinka z minule, dneska na 10. místě, tak doufám, že je posunete trošičku vejš. Na 9. Jsou ty obrovští havraní John Rooks. S 8. tedy na 8. místě dorazil Na tanku James Blunt a přivez si sebou i svoji kytaru.

0: Prostě to country se tam nezapře, ale mě to se to líbí, jako je to fakt hodně příjemný. Sony Fodera, Becky Hill, 6. místo, minulá novinka. Vždycky, když vidím tuhletu dvojici, kterou vám teďka jako pustím, tak si vždycky vzpomenu na takovýto okřídlený dvě veteránky. Madonna a Kylie Minogue, Love Sensation. A jsme na 4. místě, Victoria Moné. To je prostě vždycky taková brzda. Trojka, Blanka. Na dvojce Adonis. A konečně se dostáváme k prvnímu místu a to jste asi tušili. Dneska naposledy Lukas a Steve, dva DJové, nejsou to bráchové a jsou hodně úspěšní a skladba, kterou si pustíme naposledy, All I Know. Tak jo, všichni to víme, že dneska jsou tu naposled. A pozor, ještě předtím připomenu, kde můžete hlasovat, to je důležitý, www.radio-relax.cz a tam vlastně rozhodujete o tom, jak to bude příště vypadat.
1: Relaxáda. Relaxáda. 10 největších hitů Relax Rádia. První místo.

0: 102,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je
1: relax.
0: Relax Rádio.

7. září. Tento den roku 1533 se narodila anglická královna Alžběta I. V roce 1914 přišla na svět v Praze česká herečka Lída Bárová. Zemřela 27. října 2000 v Rakousku. Ve státě New Jersey spatřila světlo světa roku 1949 zpěvačka Gloria Gaynor. Roku 1956 letadlo Bell X-2 vystoupalo do rekordní výšky 37 800 metrů. Pět let poté se narodil člen pražského výběru, baskytarista a zpěvák Willem Čok. Tento den roku 1664 byl tehdejší New Amsterdam přejmenován na New York. Přesně o 300 let později se narodil herec, zpěvák a profesionální flákač Zak Van Toffen. O dva roky mladší je imitátor Zdeněk Izer. Ročník 1936 je americký rock'n'rollový průkopník Buddy Holly. Zahynul 3. února 1959 přilet.

důsledku předávkování v Londýně bubeník kapely The Who, Keith Moon, bylo mu pouhých 31 let. Tento den od roku 1951 slaví narozeniny Chrissie Hynde z kapely Pretenders. Tento den roku 1996 se v Las Vegas po boxerském utkání Mikea Tysona střílelo. Postřelen byl rapper Tupac Shakur. Svým zraněním o 6 dní později podlehl. Relax.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Máme krásné relaxační ráno 7. září 6.00.
1: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio. Počasí
0: bude dnes zpočátku polojasné, postupně od západu bude přibývat oblačnosti, jen přechodně zataženo a ojediněle možnost slabého deště. Večer se bude od západu opět vyjasňovat. Odpolední teplota dnes 25 stupňů Celsia, zítra by mělo být 31 až 32 stupňů, ale pozor, pozítří déšť a 23. Takže takhle zajímavě začíná nový pracovní týden a pojďme ho startovat společně s Relaxem a We're Rich People. Rich People, to jsou vesničani a já na vesnici naměřil před chvilkou cestou do práce 5,5 stupně Celsia, tak se pořádně oblečte.

0: Relax Radio.
1: Dopravní servis.
2: Dopravní nehoda se stala kousek od Prahy mezi Třeboradicemi a Hovorčovicemi. Na přejezdu, vlakovém přejezdu se stala dopravní nehoda, neštěstí bez zranění, ale je to srážka dvou osobních aut. Ulice zatratí.
0: Relax Radio. Praha 92,3 a 103,4 FM. 92,3 a 103,4 FM.

0: Lucas and Steve, All I Know.
1: To je 10 největších hitů Relax Rádia a žádný novinky k tomu.
2: Hlasuj na www.radio-relax.cz a ovlivni výsledky příští hitparády. O pořadí interpretů rozhoduješ jenom ty.
1: Relaxáda.
2: Hitparáda Relax Rádia.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Na zvířátka po ránu dejte pozor, respektive na své autíčko. Dopravní nehoda se stala mezi Břízou a Černucí, kde došlo právě ke střetu osobního auta se zvěří.
0: Relax Radio. Kralupy nad Vltavou 103,4 FM. 103,4 FM.

6 hodin 22 minut, partička vesničanů na Radio Relax, Village People. Kolik žije vlastně lidí na vesnici? Na vesnici nebo na venkově v České republice žije zhruba 30% obyvatel České republiky. Když to přepočteme, tak je to zhruba 3,2 nebo 3,3 milionu lidí, které právě teďka tohletou písničkou všechny zdravíme.

0: Tatart nákupy?
1: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Dopřejte své kuchyni i koupelně prémiovou pračku, myčku nebo troubu AEG se slevou až 20%.
0: To je mazec.
1: Tatart, opravdový elektrospecialista.
2: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
3: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře nově s povrchem DuraDecor a maximální odolností, navíc s povrchy břidlice a plátna.
2: Samozřejmostí je rychlé dodání a provedení na míru. www.hermann.cz.
3: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
2: Přece Hermann.
3: Hermann. Jistota na celý život.
4: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivážko Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Nebo Jarkapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.

0: 6 hodin a 30 minut.
1: Relax Radio. Relax Radio.
0: Počasí. Máme krásné svítání, dnes bude zpočátku polojasno, postupně ale od západu oblačno, jen přechodně až zataženo, ojedinělé možnost slabého deště. Večer se bude od západu opět vyjasňovat a odpoledne má být 25 stupňů Celsia, ale zítra by mělo být úplně jasno a 31 až 32 stupňů a pozítří úplně jinak. Ve středu by se mělo razantně ochladit na 23 stupňů, déšť a podzim.
2: Hledá se žena, dobrá zpráva.
0: My hledáme úplně všechny, ale mandraže hlavně ženy. Tak ať se nám dneska daří, muži i ženy.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Nemáme teď z dálnic hlášenou žádnou dopravní nehodu, ale upozornění máme z D10. Nejprve je to 32. kilometr ve směru na Turnov, je pro poruchu odstavená dodávka, na místo je přivolaná policie. Na druhé straně a blíž ku Praze 24. kilometr právě ve směru do Prahy D10 je odstavené osobní auto a na místo taky je přivolaná policie.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například a vyvážko Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Nebo Jarka Psle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Srovnajme si pondělní čas, 6 hodin 45 minut, pondělí 7. září. No, blíží se 7. hodina a po 7. hodině bude soutěž. V příští hoďce já mám pro vás připravenou poukázku v hodnotě 1000 korun s pozvánkou na Lounský Food Festival v sobotu 19. září v Lounech od rána až do večera na Mídovém náměstí. Bude spousta dobrot a právě ten poukaz tam využijete. Soutěžit o něj se bude v příští hodině.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Relax Radio.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: zimní zahrady CR Sklo. Zřejmě celkem slušný oddíl. Tým profíků, co se nezastaví před ničím. CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: K dopravní nehodě došlo na Zličíně, na křižovatce ulice Na Radosti a Rozenkovská, tak pozor na téhleté křižovatce, počítejte se zdržením, srazila se dodávka s osobním autem.

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: Za minutu bude přesně 7.
1: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio. Časí.
0: Start nového týdne bude zpočátku polojasný, postupně ale bude od západu přibývat oblačnosti. Jen přechodně na zataženo, ojedinělé možnost slabého deště má být dnes. Večer se bude od západu opět vyjasňovat a odpolední teplota 25 stupňů Celsia. Ohřejeme se zítra, protože zítra by mělo být okolo 30 stupňů, no a pak přijde velký spád až na středečních 23 a možný dešť. Taková je předpověď na startu nového týdne. Dnes je 7. září a za chvilku na cestu do školy a do práce posíláme z relaxu Lighthouse Family.

0: James Blunt na Rádiu Relax, 7 hodin, 7 minut, 7. září, něco si přejte, určitě se to splní. Navíc je teda 9 stupňů Celsia, ještě bych to o 2 stupně stáhnul, aby ta sedmička byla naprosto dokonalá. James Blunt má novinku, vy máte možná nějaké novinky taky, tak je můžete poslat na zprávy zavináč radio@relax.cz.
1: Chcete vědět, co se děje kolem vás?
2: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
1: Napište na zprávy@radio.relax.cz a my to pro vás zjistíme. Relax Radio, to jsou aktuální zprávy z vašeho regionu.

Vstupenka do Loun na Lounský Food Festival startuje právě teď, a to poukázka v hodnotě 1000 korun právě do Loun na Mírové náměstí, kde v sobotu 19. září od 10 do 21 hodin budete ochutnávat tradiční i netradiční gastronomii a připravený bude i zábavný doprovodný program pro celou rodinu po celý den 19. září. Takže zdravíme do Loun a pozvánkou je 1000-korunový poukaz konkrétně na Nos Macrons Boutique. Takže to budou sladkosti, které si můžete vybírat, a já se ptám, když už sladkosti, teď odbočím z toho loňského festivalu, co ze sladkostí máte nejraději? Co ze sladkého jídla máte nejraději? Pište teď na číslo 606 736 736 a vyhrajte!

Dny města Kladna jsou tady! Od 11. do 13. září se Sletiště promění v centrum hudby, zábavy a skvělé atmosféry. Vstupenky na sobotní program jsou vyprodané, ale o zábavu nebude nouze ani v pátek a v neděli, kdy je vstup zdarma. Těšit se můžete třeba na Street 69, Patejdl Original Band, podcast Puk pak pivo s Jakubem Voráčkem, autogramiádu Rytířů Kladno, vystoupení Jakuba Děkana nebo Bena Kristova. 11.

0: Jdu ale jen na čerpačku.
1: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
2: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
3: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

0: co ze sladkostí máte úplně nejraději? To je kontrolní soutěžní otázka. Získat můžete poukaz hodnotě 1000 korun na Nos Macrons Boutique, který si vyzvednete na loňském food festivalu 19. září. Z Kralup Edita píše: miluju právě sladké makronky. Pavla, pokud sladké, tak jedině Větrník z cukrárny, anebo Míra z Rakovníka, zdravíme do Rakovníka. Já moc na sladké nejsem, ale pravda, krupici jsem už dávno neměl. Míro, no, krupici jsem taky už dávno neměl. Taky zdravíme hlavně do Loun, protože loňský festival, loňský food festival bude v Lounech.
1: Relax Radio. Louny 94,8 FM. 94,8 FM.

0: 7:29 právě teď.
1: Relax Radio. Relax Radio. Počasí. Časí, časí, časí, časí, časí.
0: Dnes bude zpočátku skoro jasno, to máme právě teď, ale to se mění v polojasno a postupně od západu bude přibývat oblačnost, jenom přechodně zataženo, ojediněle možnost slabého deště, takže meteorologové nám dneska předpověděli skoro všechno, kromě sněžení. Večer se bude od západu opět vyjasňovat a odpolední teplota 25 stupňů Celsia, ale zítra by mělo být okolo 30 a pozítří dešť a 23. Tak se na to připravme dobrou muzikou. Elton John a Dua Lipa už za chvilku na relaxu.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Příjezd do Prahy, D5, hned je to kousek před velkou křižovatkou u Chrášťan. Dejte pozor, před malou chviličkou se to stalo. Náraz ze zadu, dvou aut, osobní auto a dodávka jsou v sobě necelý kilometr před Prahou.
0: Relax Radio. Praha 92,3 a 103,4 FM. 92,3 a 103,4 FM.

0: máte chuť na pořádnou dávku čokolády? Od 18. do 20. září vás v Central Kladno čeká ChocoFest. ChocoFest. 3 dny plné pralinek, dezertů, čokoládových specialit a dalších dobrot z Česka i ze zahraničí. Nebudou chybět ani soutěže, zábava pro děti a sladká překvapení. Vezměte rodinu nebo přátele a přijďte si užít sladký víkend. ChocoFest v Central Kladno. Od 18. do 20. září. Vstup zdarma.
1: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.

0: do 31. října více na Lidl.cz. Čau a pa! Na kraji zamíchej, ochotnej,
1: mňam, mňam, mňam. Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
5: Jednou jsem slíbil, že si tě vemu. Bůhem i světkem já nikdy nezapomenu.
6: Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti.

0: 7 hodin 42 minut na cestě do školy. Všechno stihněte, domácí úkol doma nezapomeňte a většina už je asi ve škole. Teď v tento okamžik. Dál pokračuje naše ranní soutěž. Až do 8 hodiny napište, co ze sladkého máte nejraději. A já blahopřeju všem Regínám dnes k svátku.
1: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 7. září. Tento den roku 1533 se narodila anglická královna Alžběta I. V roce 1914 přišla na svět v Praze česká herečka Lída Bárová. Zemřela 27. října 2000 v Rakousku. Ve státě New Jersey spatřila světlo světa roku 1949 zpěvačka Gloria Gaynor. Roku 1956 letadlo Bell X-2 vystoupalo do rekordní výšky 37 800 metrů. Pět let poté se narodil člen pražského výběru, baskytarista a zpěvák Willem Čok. Tento den roku 1664 byl tehdejší New Amsterdam přejmenován na New York. Přesně o 300 let později se narodil herec, zpěvák a profesionální flákač Zach Van Toffen. O dva roky mladší je imitátor Zdeněk Izer. Ročník 1936 je americký rock'n'rollový průkopník Buddy Holly. Zahynul 3. února 1959 při leteckém neštěstí. To tento den v roce 19...

Londýně, bubení kapely The Who, Keith Moon, dlomu pouhých 31 let. Tento den od roku 1951 slaví narozeniny Chrissie Hynde z kapely Pretenders. Tento den roku 1996 se v Las Vegas po boxerském utkání Mikea Tysona střílelo. Postřelen byl rapper Tupac Shakur svým zraněním.

rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax rádio.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: 7 hodin 50 minut, teď máme několik dopravních událostí z Prahy. Tak konkrétně na příjezdu D5 u Chrášťan po D5 směrem do centra je to ani ne první kilometr, se stala dopravní nehoda, srážka osobního auta s dodávkou. O kousek dál mezi tohletou křižovatkou u Chrášťan a na Pražském okruhu a pražským letištěm ve směru k D1 se srazila dodávka s osobním autem. Obě dvě vozidla stojí na krajnici a ještě o kousek dál na Zličíně v ulici Na Radosti se srazilo osobní auto s dodávkou. K dopravní nehodě došlo i na Veleslavíně v ulici Na Petřinách. Osobní auto srazilo chodce, je to pár minut, a před chviličkou na Smíchově havaroval autobus, který se srazil s osobním autem v ulici Na

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
4: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
5: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
4: Jedu ale jen na čerpačku.
5: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Billa Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
6: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Billa Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.

0: Relax Radio.
1: Dopravní servis.
2: Dopravní upozornění máme z Kladna.
3: Čau, řidič Petr, prosím vás, řidiči, nakladně ulice Vašíčku a směrem k energii ještě před autobusu zastávkou nenápadně umístění radar v parkovišti. Dejte si pozor, ahoj.
2: Za půl minuty bude přesně 8.
4: Kladenská nemocnice vylepšila systém objednávání a vláda bude řešit vysoké ceny paliv. Dobré ráno, přeje David Latovský.
0: Relax Radio.
4: Objednávání do kladenské nemocnice je snazší. Místo klasického telefonátu se dá využít i online služba Medevio. Pacienti do ní jednoduše napíší, co potřebují, nebo nechají vzkaz. Personál pak vše vyřídí. Aplikace je přímo na webu, dá se i stáhnout do mobilu. Funguje navíc 24 hodin denně. Příznivci klasiky ale mohou dále využívat běžná telefonní čísla. V Berouně začala druhá etapa parku Homolka. Propojí jej s ulicí Palouček. Víc nám k tomu řekl místostarosta Dušan Tomčo.
5: Návštěvníci nového parku na Homolce se mohou těšit na výsadbu ovocných stromů, hlavně jabloní, švestek a také keřů s jedlým ovocem. Celkem vysadíme přes 50 vzrostlých stromů a asi 80 keřů.
4: V nové části parku přibude i louka, vyhlídka a prostor pro cvičení. Vláda by mohla opět zastropovat ceny paliv. Jako jedno z opatření proti rostoucím cenám to nevyloučil premiér Babiš. Rafinerie podle něj mají nepřiměřené zisky. Situací se dnes bude zabývat vláda. Rekonstrukce mostu Šmejkalka na D1 potrvá do léta. Od včerejška se jezdí po opravené části ve směru na Prahu. Zbývá dodělat směr na Brno. Jde o nejstarší dálniční most v zemi. Stavět se začal už za druhé světové války. Zemřel Richard Tesařík, spoluzakladateli a frontmanovi kapely Jojo Band bylo 80 let. Informace o posledním rozloučení rodina zveřejní později.
1: Sport.
4: Fotbalisté Sparty znovu prohráli, po Slávii nestačili ani na Hradec Králové, se kterým včera padli 1-2. Letenští tak v tabulce klesli až na 10. příčku, v sobotu vyzvou Jablonec.
6: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
0: Relax Radio.
4: Ranní slunečná obloha se změní nebo někde už je změnila v oblačnou. Teploty se dostanou na 21 až 25 stupňů. Pořádné horko čekáme zítra, jasno až polojasno a 29 až 32 stupňů Celsia.
2: Kdo jste posílali soutěžní odpovědi, tak si držte palce a pěsti pro štěstí, protože za chvilku někomu budeme telefonovat. No a Madonna s Kylie Minogue mají tenhle ten duet.

0: Pokud si dáváte sladkosti, tak co si dáváte nejraději? Krásné ráno, píše Tereza. Miluji cokoliv se šláčkou, tou pravou, takže tam, kde není, tam ji přidám. A taková výhrad teď na začátku, září by podla. Já mám ráda, to už je další zpráva, WhatsApp, Bobby Zloun, já mám ráda studentskou pečeť a větrník by si dala nejradši, ovocné kerdíky, píše Tonda, nejradši mám kremroly, Veronika Skladná, ze sladkého mám nejradši zmrzlinu se šláčkou, Míla, zdravíme Mílu a taky Barču, miluju falešný marcipán a čokoládu. Jsou tady další SMSky, WhatsApp zprávy, za chvilku telefonujeme vítězi dnešní ranní soutěže.
1: Relax Radio. Ranní soutěž.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: K naší soutěži se vrátíme za chvilku, teď je tady několik dopravních upozornění. V Praze dejte pozor v ulici Nedokončená, kde před malou chviličkou kvůli požáru osobního auta vyrazili hasiči na místo. Je to pár minut, Hostavice ulice Nedokončená. Dopravní nehoda je na Pražském okruhu a je to nehoda nákladního auta. Na Pražském okruhu před sjezdem k Barandovu ve směru k letišti dejte pozor, havarovalo nákladní s osobním autem a blokují provoz. Dopravní nehoda osobního auta a motorky se v 8 hodin stala taky v ulici Generála Šišky. Na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému.
0: Praha 92,3 a 103,4 FM. 92,3 a 103,4 FM.

0: zimní zahrady CR Sklo. Zřejmě celkem slušný oddíl. Tým profíků, co se nezastaví před ničím. CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
2: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
3: Slyším, Tatart nákupy?
2: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vylaďte si domácnost malými šikovnými pomocníky ETA a využijte jedinečnou slevu až 30%.
3: To je mazec.
2: Tatart, opravdový elektrospecialista.

0: 8.31, zdravím motorkářku Terku. Terko, hezký den, ahoj. Jo, počkej, takhle.
1: Dobré ráno při pondělku.
0: Výborně. Takže, já jsem zjistil, teď jsem tě zatelefonoval a zjistil jsem, že jsi byla na motorce. Říkej, kde? O víkendu?
1: Nejvíc jsme byli na Šumavě a Německo.
0: Šumava, Německo. Až do Německa přes Rakousko? Nebo jste Šumava, Německo?
1: Projeli jsme toho spoustu, přes 600 km, bylo to perfektní.
0: Krásný výlet. Počasí jste měli super?
1: Počasí jsme měli úplně ideální. Nepršelo, teplo bylo.
0: To bylo trošku větrno.
1: To bylo. No. To je pravda. Ale to nám nevadilo.
0: S větrem v zádech. No a teďka zpátky k naší soutěži. Já jsem se ptal, když něco sladkého, tak co máte nejraději, protože ve hře je 1000 korunový poukaz na Nos Macrons Boutique a to jsou sladkosti z loňského Food Festivalu, který bude 19. září od 10 do 21 hodin v Lounech na Mírovém náměstí. A ty si napsala, že máš ráda jaké sladkosti?
1: Úplně všechny, ale nejradši se šlehačko, takže tam, kde není, tak tam si prostě dodám.
0: Šlehačka na buchtičky, na knedlíky.
1: Ale musí být ta pravá, ne ze spreje.
0: Mm-hmm. A tu si vyrábíš? Umíš vyrobit tu správnou pravou šlehačku?
1: Jasně.
0: Tak poraď, jak?
1: Mám na to speciální přístroj, musí být pořádně vychlazená a pořádně se to vymixuje, aby držela, byla výborná a hlavně nesladit.
0: Hlavně nesladit, to je důležitý, v naší sladký soutěži je super nesladit. Já ti...
1: No, sladký jsou ty všechny věci okolo a ta slahačka se už nedoslazuje právě.
0: Jasně, to mi musíš vysvětlit jako nekuchaři. Takže teďka, já ti blahopřeju, poukaz určitě 1000 korun na Nos Macrons Boutique je tvůj, ještě řeknu, jak si převezmeš cenu a měj se krásně, hezký den a hezký týden.
1: Hezký den. Ahoj.
2: Louny 94,8 FM. 94,8 FM.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
2: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
3: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
4: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
3: Jedu ale jen na čerpačku.
4: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
5: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop & Shop na čerpacích.

0: Sociální sítě Rádia Relax, adresa Relax Radio na Instagramu se dozvíte, co jsme dělali moderátoři v létě. Kromě toho, že jsme moderovali, hráli diskotéky a různě, takže i ze soukromí pohled je na Instagramu. Na Facebooku Rádia Relax máme dnes dotaz na startu nového týdne, ať je veselo. Kdyby váš partner, partnerka dnes vyhrála miliardu, šel nebo šla by ještě do práce? Nebo už nikdy?
1: Relax Radio je on air
2: i online.
1: www.radio-relax.cz.
2: Na Facebooku a Instagramu jsme Relax Radio.

0: 102,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
1: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
2: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
1: Jedu ale jen na čerpačku.
2: Já vím, na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
3: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.

0: Relax Radio.
1: Dopravní servis.
2: Doprava teď, hlavně z Prahy, dvě osobní auta částečně blokují provoz v ulici Vinohradská. K dopravní nehodě došlo zhruba před 5 minutami, počítejte se zdržením ve směru od centra. V ulici Nedokončená se řeší dopravní nehoda po požáru osobního auta, kam museli vyrazit hasiči. V ulici Na Petřinách srazilo osobní auto chodce, když se podíváme do Troje, tak v ulici K Bohnicím, tam se na začátku této hodiny stala dopravní nehoda dvou osobních aut a stále trvá omezení kvůli dopravní nehodě na Pražském okruhu před sjezdem k Barandovu ve směru k letišti. Na tom Pražském okruhu se srazilo nákladní auto s osobním. Blokují provoz, je to nehoda bez zranění, ale to omezení trvá zhruba až do 3/4 na 11 omezení dopravy.

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: Teď je přesně 9:00.
1: Autobusy na kladenském autobusovém nádraží odjíždějí z jiných stanovišť a pražské trolejbusy oslavily 90. výročí. Zdraví vás David Latovský.
2: Relax Radio.
1: Autobusy na kladenském autobusovém nádraží odjíždějí z jiných stanovišť. Tam, kde doteď nabírali cestující, se začíná stavět parkoviště. Aktuální zastávky jsou provizorně označeny. Přístřešky a zábradlí přibydou v druhé polovině měsíce. Na místě je dál zvýšená opatrnost. Část areálu zůstává staveništěm. Lány mají nové venkovní sportoviště pro posilování. Vzniklo v lesním areálu. Nabízí soustavu hrast, pradel, žebřin a dalších konstrukcí, určených ke cvičení s vlastní vahou těla. Pár metrů odtud přibyl i okruh pro adrenalinovou jízdu na kole. Pro pokročilé i začínající jezdce. K dispozici i opravený ovál pro jízdu na kolečkových bruslích. Otevřeno je denně od 8 do 21 hodin. Čistá minimální mzda loni v Česku nestačila na základní potřeby a bydlení v nájmu. Na jejich pokrytí by musela být místo 18 000 čistého, alespoň 21 000. Ukázala to analýza Institutu práce a sociálních věcí. Fronty u pasové kontroly na terminálu 1 pražského letiště budou kratší. Letiště totiž zkapacitní prostor příletové hraniční kontroly, jak říká jeho mluvčí Denisa Hejtmánková.
3: Rozšířením hraniční kontroly reagujeme na rostoucí nároky na její kapacitu, které se výrazněji projevily po zavedení evropského systému Enter-Exit System v říjnu loňského roku. Naším cílem je zvýšit propustnost hraniční kontroly a současně zlepšit komfort cestujících, kteří na odbavení čekají.
1: Modernizací přibude 5 nových pasových přepážek. Pražské trolejbusy o víkendu oslavili 90 let od první jízdy. V roce 1936 vyrazil na trať mezi Střešovicemi a kostelem svatého Matěje. Poté i do dalších částí metropole. Komunisté ale celou síť v roce 1972 zrušili. Trolejbusy se ale před pár lety do metropole opět vrátili. Dnes jezdí například na letiště nebo do Jinonic.
2: Sport.
1: Fotbalisté Kladna prohráli s Karvinou 0-2. V průběhu zápasu sice sahali po vyrovnání na 1-1, soupeř ale v 87. minutě druhým gólem rozhodl. Karviná byla pro Kladno jedním z nejtěžších soupeřů, vede tabulku a je jedním z adeptů na postup do nejvyšší soutěže.
4: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio.
1: Časí. Pondělí bude převážně oblačné, teploty se ale dostanou na příjemných 21 až 25 stupňů. Zítra se navíc ještě oteplí, jasno až polojasno a 29 až 32 stupňů Celsia.
5: Terce předává mikrofon a ještě předtím pozvánka na zítřek. Dnes ráno jsme soutěžili o sladkosti, tak zítra to bude slaná cena. Belgické hranolky v hodnotě 1 000 korun.

Tereza Mašková nahá nám dohrála v čase 9 hodin a 14 minut k tomu. Posloucháte Radio Relax a startuje dopolední Café Time s Terkou. Dneska máme 7. září a to znamená, že je dneska Mezinárodní den čistého ovzduší za modrou oblohu. Tento krásný den vyhlásilo shromáždění OSN na právě 7. září, proto, aby jsme se snažili neznečišťovat naše ovzduší. No a dnes taky má svátek Regina. To je ženské křestní jméno latinského původu, které vychází ze slova Regina, konkrétně podle kterého jej vykládáme jako královna nebo vládkyně. Tak všem Regínám, vládkyním přejeme samozřejmě všechno nejlepší a jdeme na další hudbu. Bruno Mars s písničkou I Just Might.

0: Máte chuť na pořádnou dávku čokolády? Od 18. do 20. září vás v Central Kladno čeká ChocoFest. ChocoFest. 3 dny plné pralinek, dezertů, čokoládových specialit a dalších dobrot z Česka i ze zahraničí. Nebudou chybět ani soutěže, zábava pro děti a sladká překvapení. Vezměte rodinu nebo přátele a přijďte si užít sladký víkend. ChocoFest v Central Kladno. Od 18. do 20. září. Vstup zdarma.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
3: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
4: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola.

Všichni si určitě umíme představit, jak vypadá naše mapa světa. To, jak je zobrazená válcově, tak to má na starosti kartograf Gerhard Mercator, který navrhl roku 1569 to, jak by právě mohla mapa světa vypadat v rámci toho zaoblení celé planety. Ale dojde asi k nejspíš k menším změnám v rámci tohoto nakreslení a zobrazení. Jaké změny tu budou, tak to se dozvíte už za malou chvilku na Rádiu Relax, tak nezapomeňte poslouchat a samozřejmě nás taky čeká informace o dopravě.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Jdeme se podívat na silnice, máme tady silný provoz na D6 mezi 11. a 12. kilometrem ve směru na Karlovy Vary a následně tady máme ještě další silný provoz a to na D8. Tak prosím projíždějte opatrně a kdybyste měli nějaké další informace o dopravě, tak nám je neváhejte dávat vědět na naší linku řidičů Rádia Relax.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax.

OSN v pátek schválila překreslení mapy světa. Za návrhem stojí africké státy, které na mapách vypadají mnohem menší, než ve skutečnosti jsou. Mercatorova projekce zkresluje velikost zemí, protože Afrika je ve skutečnosti 14x větší než Grónsko, což na mapě vypadá, že je úplně stejně velké jako Afrika. No a řešením má být mapa Equal Earth z roku 2018. Pro návrh hlasovalo 164 zemí a proti byly jenom Spojené státy. Takže přesnější mapy mají postupně používat školy, státy i jakékoliv technologie. Tak pokud brzy uvidíte nějaké zakreslení mapy světa, které vám nebude připadat úplně reálné, tak si to ověřte, protože se může stát, že se začne objevovat už nové schéma. Relax.

0: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
1: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
2: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
3: V každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Herman garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
4: Nabídka variant a dekorů je ohromující s garancí rychlého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
3: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
4: Více na www.hormann.cz.
3: Herman. Jistota na celý život.

0: zimní zahrady CR Sklo. Zřejmě celkem slušný oddíl. Tým profíků, co se nezastaví před ničím. CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
4: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.

0: pohodě na cestách. AAA Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: Máme 10 hodin a 1 minutu k tomu, posloucháte Radio Relax a jdeme na zprávy.
1: Kladno pokračuje v přistavování velkoobjemových van na odpad a volební letáky stále mají smysl. Hezké dopoledne přeje David Latovský.
2: Relax Radio.
1: V Kladně se opět přistavují vany na velkoobjemový odpad. Odkládat se do nich dají koberce, nábytek nebo třeba matrace. Dnes od 16 do 18 hodin bude jedna vana v ulici Na Vyhaslém, zítra ve stejný čas v ulici Václava Rabase. Rozpis dalších lokalit je v aktuálním kladenském měsíčníku. Hřiště u žatecké základní školy Jižní jsou v novém. Škváru nahradila plocha pro atletiku. Nechybí tak prostor pro skok daleký, vrch koulí a běžecká dráha. V novém jsou i hřiště na basket a malý fotbal. Volný přístup pro veřejnost přitom zůstal zachován. Většina z nás si prohlíží volební letáky, které dostáváme do schránek. Ukázal to průzkum. 2 z 5 voličů se pak podle nich rozhodnou, komu dají svůj hlas. Tradiční forma oslovování voličů tak má i v době internetu stále svůj význam. S elektrokoly a elektrokolběžkami se nesmí do metra, potvrdí mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková.
3: Zákaz platí od ledna, týká se i autobusů, mimolinky 147 a cyklobusů. V tramvajích se elektrokola a elektrokoloběžky smí přepravovat jen na vybraných úsecích ve směru z centra, například z Anděla do Řep.
1: Nebo z Brusnice na Bílou horu. Francouzský sběratel přišel v Praze o kufřík s mincemi za 8 milionů korun. Zloděj mu je ukradl na parkovišti před Letňanským výstavištěm, kde se konal veletrh sběratel. Dopadnout se ho zatím nepodařilo. Sport. Závody dračích lodí v Berouně vyhrál domácí tým. Berounští totiž v závěrečném souboji těsně porazili Králův dvůr. Třetí dojeli Lety, čtvrtá smíšená posádka měst Goslaru a Brzegu. Berounské dračí lodě proběhnou i příští rok, půjde už o 22. ročník.
4: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio. Počasí.
1: Polojasná obloha se nám ve středních Čechách a okolí postupně mění v oblačnou, zároveň se i otepluje. Po ranních 10 stupních se brzy dostaneme na 21 až 25. Zítra i na tropickou 30.
0: Vidíme se tady spolu, Davide, po víkendu. Jaký byl tvůj víkend?
5: V rámci příprav na dovolenou. Já, pokud teda jako to nějak všechno jako dobře dopadne, tak bych za týden měl být ve Francii, takže jsem tak jako různě plánoval cestu, že jo, a všechno si připravoval, takže to byl můj víkend.
0: Francie vypadá jako oblíbené místo, protože já jsem tam stihla být už v létě, tak doufám, že si to i ty teď po létě tam užiješ. No,
5: děkuju.
0: Ale k přípravám, balení, tanci a všemu je prostě nejlepší poslouchat Radio Relax a samozřejmě i naše devadesátkové hity, tak si je nenechte ujít a zůstaňte s námi a relaxujte.
2: Relax Radio. Tereza Peštová. Tereza Peštová. Relax. Relax Radio. Relax Radio. David Latovský. David Latovský. Relax. Relax Radio.

0: Rádio, dopravní servis.
1: Máme tady zprávu. Ahoj relaxáci, z důvodu opravy komunikace je malé přítočno průjezdné jen kyvadlově a zvlášť od sjezdu z dálnice se tvoří kolony. Pokud můžete, lepší je využít sjezd na velké dobré. Šťastný dojezd přeje Eva. Evo, moc děkujeme za tvoji zprávu o dopravě a i kdyby vy jste ostatní měli nějaké informace, tak nám je hlaste na naší linku řidičů Rádia Relax 606 736 736. Tak vám přejeme šťastnou cestu, ať dorazíte kam potřebujete.

0: 19. století se sběr hub stal oblíbenou aktivitou českých obrozenců. Botanik František Smotlacha zásadně spopularizoval vědecký sběr a v roce 1909 otevřel první houbařskou poradnu v Praze. Osvěta pomohla snížit počet otrávených lidí a přeměnila houbaření v odbornou zálibu. Aktuálně Česko patří mezi největší houbařské velmoci světa. Alespoň jednou za rok totiž vyrazí do lesa přes 70% Čechů. Vlastně by se dalo říct, že pro Čechy už je to téměř takový sport. No a jeden houbař našel rekordně velkou houbu. Jakou a kde ji našel, tak to se dozvíte už za malou chvilku. Tak poslouchejte dál Radio Relax. Teď už Galantis a Rosalyn s písničkou One Cry na Radio Relax.
1: Relax. Café Time. Relax Radio.

0: parády. Od 11. do 13. září se Sletiště promění v centrum hudby, zábavy a skvělé atmosféry. Vstupenky na sobotní program jsou vyprodané, ale o zábavu nebude nouze ani v pátek a v neděli, kdy je vstup zdarma. Těšit se můžete třeba na Street 69, Patejdl Original Band, podcast Puk pak pivo s Jakubem Voráčkem, autogramiádu Rytířů Kladno, vystoupení Jakuba Děkana nebo Bena Kristová. 11. až 13. září, Městský stadion Sletiště a Dny města Kladna. Více na www.dnyměsta.cz.
1: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
2: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
3: Co třeba na delfíny?
2: Do zoo?
3: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
2: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
3: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
4: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
5: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
8: Moderní plechové zahradní domky Hermann vám garantují tu nejvyšší kvalitu, dlouhou životnost a precizní provedení pro každé roční období.
9: Design je nadčasový a kombinace různých stylů, velikostí, barev a příslušenství jsou ohromné. S garancí rychlého dodání.
8: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
9: Více na www.hermann.cz.
8: Hermann. Jistota na celý život.

0: Dnes v Café Timeu na Rádiu Relax se bavíme o houbaření. Český houbař našel dokonce rekordně velkou houbu. Není tomu tak dávno a našel konkrétně kotrč, která vážila 15,5 kg a její obvod byl 181 cm. Houbu muž našel mezi obcemi Bory a Vysočany. Tak takto velkou a rekordně těžkou houbu jsem ještě v životě neviděla. Ale věřím tomu, že i mezi posluchači Rádia Relax jsou tací, kteří našli opravdu nějaký velký nebo vzácný úlovek. Tak pokud máte něco takového, tak mi klidně napište na číslo 606 736 736 klidně i s fotkou, protože by mě moc zajímalo, co naši posluchači jsou schopní nalézt tady u nás v českých lesích. Tak posílejte a my si dáme další hudbu Eminema a písničku Houdini.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
1: Co třeba na delfíny?
0: Do zoo?
1: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
0: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
1: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
2: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
3: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
6: Moderní plechové zahradní domky Hermann vám garantují tu nejvyšší kvalitu, dlouhou životnost a precizní provedení pro každé roční období.
7: Design je nadčasový a kombinace různých stylů, velikostí, barev a příslušenství jsou ohromné. S garancí rychlého dodání.
8: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
7: Více na www.hermann.cz.
6: Hermann. Jistota na celý život.

0: Posloucháte Radio Relax, dopolední Café Time s Terkou a my se jdeme podívat do světa automobilů. Značka Seat má v roce 2029 úplně zaniknout. Ano, slyšíte dobře, tato značka by měla absolutně zaniknout. Od roku 1990 vlastní skupina Volkswagen, no ale ta se nyní chce soustředit na sportovnější značku, která pod ně taky patří, a to konkrétně na Cupru. Takže jestli si chcete zakoupit nějaký vůz od tohoto koncernu, tak doporučujeme, aby to Seat nebyl, protože přeci jen, když značka končí, tak končí i náhradní díly.
1: Café Time. Relax Radio.

0: zimní zahrady CR Sklo. Zřejmě celkem slušný oddíl. Tým profíků, co se nezastaví před ničím. CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
5: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
6: Slyším, Datart nákupy?
5: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Chytré hodinky a náramky nyní pořídíte s parádní slevou až 20%. Tak ať vám rozhodně neutečou.
6: To je mazec.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: 11 hodin a 1,5 minuty k tomu, to je přesný kladenský čas.
1: V berounckém akvaparku probíhá údržba a hokejisté Krlup vyhráli další přípravný zápas. Zprávy a David Latovský.
2: Relax Radio.
1: Berounský akvapark je do pátku uzavřen. Ředitel Antonín Marx.
3: V rámci této odstávky opět kompletně vyčistíme všechny bazénové vany, uděláme spoustu drobných oprav a připravíme si pro návštěvníky některé další novinky, se kterými vás postupně budeme seznamovat.
1: Berounský akvapark se opět otevře v pátek, do té doby se dá využít letní koupaliště. Topolová cesta ve Slaném má nový povrch, vhodný je pro pěší i cyklisty. Druhá etapa navázala na dříve upravenou část ulice Politických vězňů. Pokračuje tak až k panelové cestě u Nosačické ulice. Podél navíc brzy přibydou nové lavičky a odpadkové koše. Hnědé uhlí se v Česku možná bude těžit déle, než se plánovalo. Konec v roce 2033 se možná kvůli současné situaci na trhu může posunout až o několik let. Těžba navíc dál roste, meziročně o 4%. Většina vytěženého hnědého uhlí se využívá k průmyslovým účelům, zbytek spotřebují domácnosti. Tři budoucí otcové museli neplánovaně zvládnout roli porodníků. Na Ostravsku se totiž minulý týden narodili tři děti mimo porodnici. Jednou v autě na dálnici, v dalších dvou případech v bytě. Mužům po celou dobu pomáhali operátoři tísňové linky. Svou neobvyklou roli zvládli na jedničku. Sport. Hokejisté Krlup porazili v přípravě Děčín 4-3 po prodloužení. Útočník Marek Vlasák.
4: Děčín byl extrémně těžký soupeř, jako byli nepříjemný ve všem, v osobních soubojích, přesilovky měli dobrý. Bylo dobře, že jsme vlastně dokázali srovnat, Vrátě pak nekompromisně, když vlastně zkoušeli bez golmana, tak Vrátě to tam poslal a ukončil to.
1: Ve středu do Kralup přijede pražská Gobra.
5: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio. Počasí.
1: Pondělí dál převážně už oblačné s maximy kolem 22 stupňů. Zítra nás pak čeká další tropický den, jasno, polojasno a 29 až 32. Středa pak přinese velkou oblačnost, přeháňky a 21 až 24 stupňů Celsia.
0: Davide, už začíná období houbaření. Chodíš rád na houby?
1: Chodím, ale tento víkend byli rodiče, tedy beze mě, a normálně našli křemenáče. Neskutečné množství křemenáčů. Jsem tuhle houbu nenašel snad 20 let, tak jsem rád, že ještě jako z našich lesů úplně jako nevymizela.
0: No vidíš, toto si nás obohatil o novinky, protože já mám pro tebe taky novinku. Byl překonán český rekord ve velikosti i váze houby, kterou našel nedávno jeden český houbař, a ta houba vážila 15,5 kg.
1: Ne. To už tedy, no tak to je krásný, tak jo, to si rád poslechnu k tomu ještě nějaký zajímavosti, super.
0: Je to tak. A kromě informací o houbách vám přinášíme taky hudbu. Dáme si Mandraže a Travoltu. Tak si užijte s námi krásné dopoledne.
2: Relax Radio. Tereza Peštová. Tereza Peštová. Relax. Relax Radio. Relax Radio. David Latovský. David Latovský. Relax. Relax Radio.

slibovaná kapela Mandraže a jejich písnička Travolta. No a my se jdeme podívat na dnešní další dopolední téma. Dnes se budeme bavit také o škole. Je to aktuální téma, protože u nás v Česku 1. září opět se všichni vrátili na základní a střední školy. No a my se podíváme za malou chvilku do světa, protože tam v různých zemích můžeme najít také různé vyučovací předměty a úplně jiné než tady u nás. Tak poslouchejte dobře Radio Relax, protože za malou chvilku se dozvíte zajímavosti ze světa. Teď už Bloodstream, Two Colors na Radio Relax. Relax.

0: Posloucháte Rádio Relax a my se jdeme bavit o škole. V Česku máme aktuálně začátek školního roku, děti opět začaly chodit do školy, zasedly do lavic a vyučují je učitelé předměty, jako například češtinu, matematiku, přírodopis, zeměpis a tak dále a tak dále. Ale ve světě to tak úplně není. Máme totiž státy a konkrétně školy, kde se ve světě vyučují i trochu jiné předměty než ty, které my známe tady. Tak se jdeme na ně podívat. V Indii třeba funguje Happiness Class. To ve státních školách dílí mají děti od školky do 8. třídy Happiness Class, kde řeší emoce, vztahy a nějaké samostatné životní nastavení. Pak tady máme taky Arménii. V Arménii se vyučují šachy. Jsou pro 2. až 4. ročník povinným školním předmětem. V Austrálii zase naopak probíhá výuka surfování a bezpečného pohybu ve vodě. A v Austrálii opět řízení lodí. Small boat handling se tomu říká. A tam učí studenty ovládat malou loď a bezpečně se pohybovat po vodě. Jaké další neobvyklé předměty můžete najít ve školách ve světě? No to se dovíte za malou chvilku. Tak si užívejte dopoledne ve společnosti Rádia Relax a nezapomeňte poslouchat.
1: Relax. Relax Radio. Relax Radio.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Hlášenou dopravní nehodu máme osobního automobilu a dodávky na silnici v obci Nučice nedaleko Prahy Západ. Je tam překážka na vozovce a neprůjezdný jeden jízdní pruh, tak projíždějte opatrně a pokud budete mít informace o dopravě i vy, tak nám je hlaste na číslo 606 736 736. Šťastnou cestu!
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách.
2: Relax Radio.

0: příležitosti začátku nového školního roku tady u nás v Česku se bavíme i o školách, které jsou všude jinde po světě a učí se v nich pro nás poměrně neobvyklé předměty. Dozvěděli jsme se, že v Austrálii se vyučuje předmět jako surfování nebo řízení lodi a jdeme se teď aktuálně podívat do Norska. Tam se totiž vyučuje život v přírodě. Jedná se o friluftsliv, který učí táboření, orientaci, rozdělání oheně, první pomoc, rybaření i sběr potravin. Je to speciální styl výuky, který se učí jen v některých školách. V Japonsku, tak tam mají třeba morální výchovu. Morální výchova má v japonských základních školách status speciálního školního předmětu. No, ve Finsku, tam se učí ruční práce. Je to povinný předmět, který zahrnuje šití, pletení, práci se dřevem a někdy i robotiku nebo 3D tisk. No a Spojené arabské emiráty, ty vyučují umělou inteligenci. AI a technologie jsou dnes součástí výuky od nejmladších dětí až po 12. ročník, který se u nich vyučuje. Tak to byly zajímavosti ze světa škol. No a jestli vy víte o něčem, co se vyučuje, nebo třeba je neobvyklé v jiných školách na světě, tak mi klidně napište na 606-736-736. Určitě se všichni necháme rádi obohatit.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Objev například pánské džíny Mustang za 896 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
1: Zimní zahrady CR Sklo. Zřejmě celkem slušný oddíl. Tým profíků, co se nezastaví před ničím. CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.

0: Relax Radio, dopravní servis.
1: Na Pražském okruhu na 15. kilometru ve směru na D7 je dopravní nehoda a silnice je tam dokonce uzavřená. Tak si najděte určitě jiný možný směr dopravy a pokud budete mít i informace o dopravě tady někde blíž u nás, tak nám neváhejte dávat vědět na číslo 606 736 736. Tak šťastnou cestu a krásné ještě pořád dopoledne.

0: 1,5 minuty po 12. hodině vám přejeme dobrou chuť k obědu.
1: Budoucí svářeči mají v novém Strašicí lepší podmínky a zítra opět tropy. Hezké poledne přeje David Latovský.
2: Relax Radio.
1: Střední odborné učiliště v Novém Strašicí má zmodernizovanou halu pro svářeče. Původní vybavení už bylo zastaralé s nevyhovujícími prostory. Nové dílny pedagogům umožní lépe připravit žáky na jejich budoucí profesi. O svářeče je na trhu práce velký zájem. Parkování v Rakovníku půjde platit mobilem. Mluvčí města Kateřina Hradilová.
3: Řidiči budou muset mít staženou aplikaci EasyPark. Do té pak zaregistrují registrační značku vozidla, telefonní číslo a způsob úhrady. Odpadne pak povinnost odebírání lístku od závody, která se sama zvedne. Jde o stejný způsob, který využívá řada měst v republice i po Evropě. Nyní se řeší implementace softwarového modulu do parkovacího systému. O spuštění aplikace budeme včas informovat.
1: Aplikace EasyPark už funguje v Lounech. Do konce roku je potřeba vyměnit téměř 250 tisíc řidičských průkazů, nejvíc ve Středočeském kraji, a to hlavně u řidičů starších 60 let. Řidičák už sice nějakou dobu nemusíme sebou vozit v autě, stále ale musí zůstat platný. V zahraničí se navíc bez plastové kartičky dál neobejdeme. Keňský běžec přišel o vítězství v sobotním pražském závodě, protože běžel za doprovodným vozidlem, které opouštělo trať. Dostal se tak mimo cílovou rovinu. Když se vrátil na trať, manko už se mu dohnat nepodařilo. Pořadatelé ale berou vinu na sebe. Vznikla podle nich nepřehledná situace, která běžce zmátla. Zklamaný sportovec omluvu přijal a slíbil, že se pro vítězství do Prahy vrátí za rok.
2: Sport.
1: Sparta prohrála s Hradcem Králové 1-2, Letenští tak padli po druhé za sebou. Sedmé kolo první fotbalové ligy přineslo i prohru Zlína s Teplicemi 1-3. Slovácko Pardubice 0-0, Olomouc Bohemians 1905 3-0, Slavia přehrála brněnskou Zbrojovku 4-0, Plzeň Artis Brno 3-0, Mladá Boleslav Ostrava 4-0, Jablonec Liberec 1-2.
4: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio. Počasí.
1: Pondělní odpoledne v našem kraji s velkou oblačností a 21 až 24 stupně Celsia. Přehánky ale hlášeny nemáme. Zítra převážně modrá obloha a tropických 29 až 32. Ve středu zataženo až oblačno, občasné přehánky a 21 až 24 stupňů Celsia.
0: Davide, my jsme se teď bavili o neobvyklých školních předmětech. Je nějaký předmět, který by tě zajímal, který bys chtěl, aby se vyučoval v Česku ve školách?
1: My jsme někdy v osmičce měli vaření a já jako vůbec nevím, jestli teďka to nějak ještě na těch školách je nebo není, ale to je snad jako počtení a psaní to nejzásadnější, co jsem se na té základce asi naučil. Já normálně jako vařit, to opravdu těžím z toho doteď, teda jako jo.
0: No vidíš, to je pro mě úplnou novinkou. No, to bylo v rámci nějakých pracovních činností, no. Myslíš, nebo to byl konkrétně předmět vaření?
1: Asi to nějak spadalo pod ty pracovní činnosti, to je pravda, ale normálně, hele, smažili jsme bramboráky, řízky, všechno o 106. Ale.
0: No tak to zní super.
1: Co člověk musí udělat, aby jako propad z tohletoho předmětu, teda jako jestli jako někoho otrávit nebo tak něco, nevím, ale já jsem měl asi za dvě, no tak to je dobrý, ne?
0: To je super, to možná i přijdu k tobě na nějaký jídlo.
1: Tak přijď.
0: No a po 12. hodině se můžete těšit na Maroon 5 a jejich Heroin Clean. Už teď na Rádiu Relax, tak zůstaňte s námi a krásné poledne.
2: Relax Radio.
5: Tereza Peštová.
2: Tereza Peštová.
5: Relax.
2: Relax Radio.
5: Relax Radio.
2: David Latovský.
5: David Latovský.
2: Relax.
5: Relax Radio.

Už tuto sobotu 12. září od 10 do 17 hodin se bude konat akce Maruščin pochod od srdce. Je to celodenní akce na fotbalovém hřišti v Bratronicích a těšit se můžete na zábavnou stezku v délce zhruba 3 kilometry, na soutěže nebo na koncert Jakuba Vostřáka. Chybět nebude ani výborné občerstvení a pozor, můžete vyhrát i týdenní pobyt na Šumavě. Vítížek půjde na pomoc nemocnému Domískovi z Chudenic. No a taky v sobotu 12. září se bude konat festival Letorosty 2026. Od 15 hodin můžete zavítat na zámek Králův dvůr. Vystoupí tam Vildačok, Laura a její tygři, Vojtadek a spoustu dalších. Mediálním partnerem je Radio Relax a na místě bude i náš kolega Dan Adam. Tak to jsou naše tipy na sobotu, tak si je zapište do diáře, nezapomeňte na ně a určitě někam vyrazte.

0: Dny města Kladna jsou tady. Od 11. do 13. září se sletiště promění v centrum hudby, zábavy a skvělé atmosféry. Vstupenky na sobotní program jsou vyprodané, ale o zábavu nebude nouze ani v pátek a v neděli, kdy je vstup zdarma. Těšit se můžete třeba na Street 69, Patejdl Original Band, podcast Puk pak pivo s Jakubem Voráčkem, autogramiádu Rytířů Kladno, vystoupení Jakuba Děkana nebo Bena Kristová. 11. až 13. září Městský stadion Sletiště a Dny města Kladna. Více na www.dnyměsta.cz.
1: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A excelent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí. Nejlepší.

dnešní den. Dnes je 7. září. Tento den roku 1533 se narodila anglická královna Alžběta I. V roce 1914 přišla na svět v Praze česká herečka Lída Bárová. Zemřela 27. října 2000 v Rakousku. Ve státě New Jersey spatřila světlo světa roku 1949 zpěvačka Gloria Gaynor. Roku 1956 letadlo Bell X-2 vystoupalo do rekordní výšky 37 800 metrů. Pět let poté se narodil člen pražského výběru, baskytarista a zpěvák Willem Čok. Tento den roku 1664 byl tehdejší New Amsterdam přejmenován na New York. Přesně o 300 let později se narodil herec, zpěvák a profesionální flákač Zach Van Toffen. O dva roky mladší je imitátor Zdeněk Izer. Ročník 1936 je americký rock'n'rollový průkopník Buddy Holly. Zahynul 3. února 1959 při leteckém neštěstí.

0: důsledku předávkování v Londýně bubeník kapely The Who Keith Moon bylo mu pouhých 31 let. Tento den od roku 1951 slaví narozeniny Chrissy Hynde z kapely Pretenders. Tento den roku 1996 se v Las Vegas po boxerském utkání Mikea Tysona střílelo. Postřelen byl rapper Tupac Shakur. Svým zraněním o 6 dní později podlehl. Relax. Relax Radio.
1: Relax Radio.

0: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
1: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90 nebo tvoje Lidl značka V5 WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
4: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
5: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře nově s povrchem DuraDecor a maximální odolností, navíc s povrchy břidlice a plátna.
4: Samozřejmostí je rychlé dodání a provedení na míru. www.hermann.cz.
5: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
4: Přece Hermann.
5: Hermann. Jistota na celý život.
6: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
7: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
6: Jedu ale jen na čerpačku.
7: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
8: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
9: Relax Radio. Relax.
10: Relax Radio.

0: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
1: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
2: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
1: Jedu ale jen na čerpačku.
2: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
3: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
4: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
5: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře nově s povrchem DuraDecor a maximální odolností, navíc s povrchy břidlice a plátna.
4: Samozřejmostí je rychlé dodání a provedení na míru. www.hormann.cz.
5: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
4: Přece Hermann.
5: Hermann. Jistota na celý život.
6: Relax Radio.
7: Relax Radio.

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: dreams are bursting at the seams. Je tu přesně 13. hodina, přesně i David Latosky, pojďme mu dát slovo, je s námi ve studiu.
1: Dálnice D7 bude mít uzavřený sjezd na letiště od Slaného a minimální mzda se zvedne o 2,5 tisíce. Přeji klidné pondělí.
2: Relax Radio.
1: Od Slaného nepůjde na dálnici odbočit na letiště. Výstavba mimoúrovňové křižovatky Aviatická vstupuje do další fáze. Řidiči mířící na letiště tak budou muset jet dál a u sjezdu narození se otočit. Z opačného směru, tedy na Slaný, se k terminálům dostanou jako obvykle. Dočasné omezení začne ve středu a potrvá do 25. září. Lány dokončily modernizaci fotbalového areálu, proměnou prošly všechny jeho části. Od trávníků přes kabiny po místa pro diváky. Místní fotbal má dlouhou tradici, která teď může pokračovat. Minimální mzda od ledna vzroste na 24 900 korun. Oproti letošku tak bude vyšší o 2,5 tisíce. V roce 2028 se navíc počítá s jejím navýšením o další 2 tisíce na 26 900. Za nejnižší možný výdělek v Česku pracuje 180 tisíc lidí. S elektrokoly a elektrokoloběžkami se nesmí do metra, potvrdí mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková.
3: Zákaz platí od ledna, týká se i autobusů mimo linky 147 a cyklobusů. V tramvajích se elektrokola a elektrokoloběžky smí přepravovat jen na vybraných úsecích ve směru z centra, například z Anděla do Řep.
1: Nebo z Prusnice na Bílou horu. Současná italská vláda vede zemi nejdéle v novodobé historii. Kabinet premiérky Meloniové je přitom u moci teprve od října 2022. Na pokoření rekordu to ale stačilo. Déle nikdo jiný zemi nevedl.
2: Sport.
1: Příští hokejové mistrovství světa se hraje v Německu. Naši do něj vstoupí zápasem proti Norsku. O rok později šampionát hostí Francie, v roce 2029 pak Bratislava a Košice.
4: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio.
1: Pondělí zůstane oblačné až zatažené s nejvyššími teplotami mezi 21 až 24 stupni. Zítře je opět hodně horký, slunečno a maxima 29 až 32. Ve středu se zatáhne, přidají se i přehánky a má být jako dnes 21 až 24 stupňů Celsia.
5: Takže kdo by chtěl ještě vyrazit na koupaliště, tak vlastně zítra může, 32 stupňů, to je dost.
1: Ano, zítra, ano, třeba to kladenské slediště je ještě otevřené, takže můžete vyrazit.
5: No a my vyrážíme za další muzikou Offenbach. Tahle francouzská partička se zpěvačkou Alidou už za chvilku na relaxu, hezké odpoledne.
2: Relax.

0: Máte pondělní vysílání na Rádio Relax, máme 7. září. Já vám přeju krásné odpoledne, ničím nerušené to pondělní odpoledne. Já doufám, že vás šéfové v práci šetří, že na vás nenaložili takhle po víkendu hodně úkolů a že už třeba takhle odpoledne už máte jakoby volni. No a pokud máte volni, tak rozhodně doporučuji mrknout k nám na web radio-relax.cz, odkaz hitparáda Relaxáda a zahlasovat tam, protože ve středu budeme mít hitparádu a její premiéru mezi 18. a 19. hodinou. Jak to vypadá na prvních příčkách? Pojďme si to trochu v rychlosti zrekapitulovat.
1: Relaxáda. Relaxáda. Relaxádio. Největší hity pro tento týden. Třetí místo.
2: Blanka. Yeah, yeah.

0: Relax Radio.
1: Dopravní servis.
2: Pokud se pohybujete s autem nebo dodávkou třeba nebo jiným vozidlem na Pražském okruhu, tak teď zpozorněte. Pozor, Pražský okruh, 22. kilometr na trase Modletice Ruzině, je tam dopravní nehoda. Průjezdné to je se zvýšenou opatrností a kolona se v tuhle chvíli netvoří.
1: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
3: 606-736-736.
1: S relaxem v pohodě na cestách.
3: Relax Radio.

0: zimní zahrady CR Sklo. Zřejmě celkem slušný oddíl. Tým profíků, co se nezastaví před ničím. CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
4: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.

0: téma. Obecně platí, že muži moc nakupování nemusí. S tím mohu jednoznačně souhlasit a problém nastává při kupování dárků. Nejen těch vánočních, blížící se narozeniny našich partnerek, tak to je období pro nás chlapy velkého stresu. Většina z nás, prý pánové, výběr dárků odsouváme a odsouváme, nakonec spanikaříme, leckdy nám, nebo spíš těm dámám, když něco nadělíme, tak jim to vůbec ani neudělá radost a je to spíš jako u nich velký propadák. Tak jaký dárek vám, milé posluchačky, od partnera neudělal vůbec, ale vůbec žádnou radost? A klidně to můžeme i otočit, jestli i vy, pánové, jste někdy od své partnerky, manželky dostali něco, co vám vůbec neudělalo radost. Téma otevírám 606-736-736, můžete psát nebo volat do studia.
1: Relax. Fresh Time.
2: Relax Radio.

0: Hudebně jsme zavzpomínali na léta 90. před 14. hodinou a dneska taky vzpomínáme, a to na dárky, které vám neudělaly radost. Jsou dárky, které mají možná dobrý úmysl, ale jejich předání může být trochu nebezpečné. Pánové, pokud jste někdy koupili váhu, tak asi už víte, jak to dopadlo. Nikdy nekupujte váhu, pokud se na to chystáte. Tohle je podle průzkumu jeden z úplně nejhorších dárků, které můžete partnerce dát. Váha by nepotěšila 90% žen a pozor, ani 92% mužů. Takže tedy se opravdu ukazuje, že problém není muž versus žena, problém je prostě, bohužel, váha. A přitom by to mohlo být docela jako hezký, praktický dárek, jenže některé věci se zkrátka jako dárek tedy nehodí. Váha tam patří. Dostali jste někdy dárek, u kterého jste si říkali, no tak to si snad dělá srandu. Pojďme i na vaše zprávy, mám tady třeba SMSku, ahoj Honzo, dostala jsem od přítele poukázku na měsíční kurzy cvičení ve fitku s trenérkou. Nikdy jsem tam nešla. Tyhle dárky chlapi ne, dodává Jitka.
1: Relax. Fresh Time. Relax Radio.

0: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
1: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
2: Slyším, Datart nákupy?
1: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Koncert slev rozezní také sluchátka Xiaomi Redmi Buds, které nyní pořídíte o 20% levněji.
2: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: V každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Herman garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
4: Nabídka variant a dekorů je ohromující, s garancí rychlého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
3: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
4: Více na www.hormann.cz.
3: Herman. Jistota na celý život.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude. Je relax. Relax Radio.
1: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

zimní zahrady CR Sklo. Zřejmě celkem slušný oddíl. Tým profíků, co se nezastaví před ničím. CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.

0: pohodě na cestách. AAA Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz. Relax Radio.
1: Je tu přesně 14. hodina, pojďme si dát další odpolední zprávy.
2: Praktičtí lékaři v kladenské nemocnici dál přijímají nové pacienty a Praha má novou nejdelší skluzavku. Dobré odpoledne.
0: Relax Radio.
2: Praktičtí lékaři v kladenské nemocnici dál přijímají nové pacienty, zajistí jim potřebnou péči jako běžné ošetření, preventivní prohlídky i dlouhodobé sledování jejich zdravotního stavu. Stačí v pracovních dnech mezi 10. a 12. hodinou kontaktovat nemocnici, číslo je na jejím webu. Buštěrad má novou dětskou skupinu, během září začne fungovat v ulici U schodů. Děti od 6 měsíců sem budou moci chodit denně od 8.30 do 16 hodin. Čeká je tu pestrý program zaměřený na jejich všestranný rozvoj. Příměstské vlaky ve Středočeském kraji budou do roku 2060 provozovat České dráhy, stejný dopravce jako nyní. Smlouvu platnou desítky let schválilo vedení kraje. Počítá se s nasazením nových velkokapacitních vlaků. Jezdit budou například mezi Kladnem a Prahou. Fronty u pasové kontroly na terminálu 1 pražského letiště budou kratší. Letiště je totiž kapacitní prostor příletové hraniční kontroly, jak říká jeho mluvčí Denisa Hejtmánková.
3: Rozšířením hraniční kontroly reagujeme na rostoucí nároky na její kapacitu, které se výrazněji projevily po zavedení evropského systému Enter-Exit System v říjnu loňského roku. Naším cílem je zvýšit propustnost hraniční kontroly a současně zlepšit komfort cestujících, kteří na odbavení čekají.
2: Modernizací přibude 5 nových pasových přepážek. Nejdelší pražská skluzavka je v Dejvicích, měří přes 40 metrů, propojuje ulice Na Julisce a Pod Juliskou. Kromě dětí se mohou svést i dospělí.
0: Sport.
2: Zítra začne nový ročník fotbalové ligy mistrů. Po druhé za sebou nebude chybět ani pražská Slavie. Titul po druhé obhajuje Paris Saint-Germain, který tak bude chtít získat hattrick.
4: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
0: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
2: Oblačná až zatažená obloha vydrží do večera. Teploty nám z aktuálních 21 až 24 stupňů v noci klesnou ke 12. Zítra se opět pořádně ohřejeme. Jasno, polojasno a 29 až 32 stupňů Celsia.
1: Zprávy jsou za námi a před námi další odpolední muzikál. Ještě se musím zeptat Davida na dnešní téma, jestli si dostal někdy nějaký dar, který ti neudělal vůbec radost.
2: Možná nějaké.
1: Možná něco ode mě, ne?
2: Sportovní nástroje to asi byly, ty teda nebyly, ano. Od tebe na tvoji obhajobu, ale možná nějaké takové činky a podobné nepotřebné harampahadí, které já nikdy neupotřebím.
1: Takže ty si dostal činku, to je hezký.
2: Ale dostal jsem to, ještě byl takové doma, jako nějaké signály, že bych mohl třeba někdy posilovat.
1: Takže dárky, které ti dávám já, takhle na Vánoce, tak to je v pohodě, jo?
2: Jsou většinou jako buď potravinové, nebo nápojové, ano. Takže vždycky se upotřebí.
1: Aran Ďurica už za chvilku na relaxu. Hezké pondělní odpoledne vám.

0: Česká muzika na relaxu, tohle byl Pokáč, který se po dětském projektu Ovce na pohovce vrací k tvorbě pro dospělé publikum. Nový single Ignore, který jste teď na relaxu slyšeli, tak myslím si, že píseň se povedla. Každopádně za jak dlouho tohle napsal, jsem hledal, ale nenašel. Každopádně Pokáč některé písničky dokázal napsat neuvěřitelně rychle. Sám říkal, že běžnou písničku zvládne napsat třeba za hodinu až dvě. Domácí nahrávání mu pak mohlo zabrat dalších zhruba 90 minut. Takže za takhle krátkou dobu se dělají obrovské hity. Před námi Solo a Blanka a nebude chybět ani v playlistu DJ Aleso. Už za chvilku.
1: Relax Radio.
2: Honza Ladra.
1: Honza Ladra. Relax.
2: Relax Radio.

0: Odpolední Fresh Time na Relaxu, s vámi Honza Ladrá. Dnes ve Fresh Timeu řešíme dárky. Co vám partner naposledy koupil? Protože, když se nad tím zamyslíte, podle dárků se prý dá docela dobře poznat, jak to s vámi ve vztahu vlastně má. Třeba když vám vybere něco hodně osobního, znamená to, že vás opravdu poslouchá a pamatuje si, co máte rádi. Megalomanský dárek typu třeba drahá exotická dovolená nebo něco extrémně opravdu drahého, tak buď vás fakt miluje, a nebo chce něco vyžehlit. Pozor na to. Mám tady i další zprávu od Kláry. Já jsem před chvilkou říkal, že nejhorší dárek podle průzkumu, jak pro muže, tak ale hlavně pro ženy, je darovat váhu. Ta se tady i objevuje od vás posluchačů a fakt ji někdo dostal, takže dobrý, no, tak můžete napsat, jestli jste ještě spolu vůbec. Ale tady mám třeba něco jiného, než je váha. Klára píše parfém. Tohle je podle mě největší loterie, napsala Klára. Díky za SMSku. No a já posílám odpolední muziku. Tady je slibovaný Adam Ďurica.
1: Relax. Fresh Time.
2: Relax Radio.

0: Dny města Kladna jsou tady. Od 11. do 13. září se sletiště promění v centrum hudby, zábavy a skvělé atmosféry. Vstupenky na sobotní program jsou vyprodané, ale o zábavu nebude nouze ani v pátek a v neděli, kdy je vstup zdarma. Těšit se můžete třeba na Street 69, Patejdl Original Band, podcast Puk pak pivo s Jakubem Voráčkem, autogramiádu Rytířů Kladno, vystoupení Jakuba Děkana nebo Bena Kristová. 11. až 13. září Městský stadion Sletiště a Dny města Kladna. Více na www.dnyměsta.cz.
1: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Huggies Extra Care velikost 3, 72 kusů se slevou 25% za 459 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
3: Moderní plechové zahradní domky Hermann vám garantují tu nejvyšší kvalitu, dlouhou životnost a precizní provedení pro každé roční období.
4: Design je nadčasový a kombinace různých stylů, velikostí, barev a příslušenství jsou ohromné. S garancí rychlého dodání.
5: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
4: Více na www.hermann.cz.
5: Hermann. Jistota na celý život.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Pojďme zkontrolovat české dálnice. Pozor na D1, 206. kilometr ve směru na Brno. Je tam dopravní nehoda, havarovalo tam osobní auto, policie už to řeší, je na místě. D1 ještě jednou, tentokrát ale 37. kilometr na trase ve směru na Prahu. Je neprůjezdný pravý jízdní pruh, stojí tam porouchané osobní vozidlo. Na Pražském okruhu se zdržíte taky, a to na 25. kilometru ve směru na letiště. Je tam nehoda nákladňáku s osobním autem, blokují jízdní pruh. A ještě pozor, Pražský okruh 80. kilometr, i tam se bouralo nákladňák, střed nákladňáku s dodávkou, a tedy 80. kilometr Ruzině Modletice, i tam tedy průjezd se zvýšenou opatrností.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

Alvaro Soler, Féteru Rádia Relax. Byli jste o víkendu v lese na houbách a vraceli jste se s prázdným košíkem anebo plným košíkem. Po deštích se výrazně rozhodně zlepšily podmínky a největší šanci mají teď houbaři ve vyšších polohách a na horách. Takže tam takhle na dálku zdravíme. Dobře prý houby rostou podle mapy v Krušných a Jizerských horách, koukám na to v Krkonoších, Orlických horách, Jeseníkách, Beskydech a taky na Šumavě. Naopak třeba jižní Morava, i tam nás můžete poslouchat, je pořád spíš taková houbová poušť. Tam tedy s plným košíkem z lesa rozhodně nepůjdete. Tak máte nějaký úlovek z víkendu? Klidně nám pošlete fotku na náš rádiový WhatsApp. My posíláme muziku z 90. let. Tady je George Michael. Relax Radio. Největší hity 90.

0: máte chuť na pořádnou dávku čokolády? Od 18. do 20. září vás v Central Kladno čeká ChocoFest. ChocoFest. 3 dny plné pralinek, dezertů, čokoládových specialit a dalších dobrot z Česka i ze zahraničí. Nebudou chybět ani soutěže, zábava pro děti a sladká překvapení. Vezměte rodinu nebo přátele a přijďte si užít sladký víkend. ChocoFest v Central Kladno. Od 18. do 20. září. Vstup zdarma.
1: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

0: zlobit.
1: Mám chuť zlobit a činasky. Dnes řešíme ve Freshtimeu špatné dárky. Vyhrává to na plné čáře váha, ale taky se tady od vás objevil poukaz do fitka, ponožky nebo putovní flaška vína. Jenže když vám špatný dárek dá kolega z práce, tak si řeknete, no jo, teď mě vlastně vůbec nezná. Ale když vám ho dá partner nebo partnerka, začnete najednou přemýšlet, začne to ve vás hlodat, jak dlouho spolu vlastně jste. V jednom americkém průzkumu označil partnera jako člověka, od kterého je nechtěný dárek největším zklamáním 43% respondentů. A vlastně ono to dává i smysl. U partnera totiž nečekáte jen dárek, ale čekáte, že vás opravdu zná a že se strefí do toho, co máte rádi.
2: Relax. Fresh Time. Relax Radio.

0: kiss. Relax Radio.
1: Chcete vědět, co se děje kolem vás?
2: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
1: Napište na zprávy @radio-relax.cz a my to pro vás zjistíme.

0: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A excelent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Přesně 15. hodina, pondělí 7. září, na Relaxu připravené další zprávy.
1: Vláda ceny paliv regulovat neplánuje a střídání letního a zimního času bude pokračovat. Dobré odpoledne.
2: Relax Radio.
1: Vláda marže prodejců paliv nezastropuje, podle Andreje Babiše jsou nízké. Za vysoké ceny u stojanů podle něj mohou rostoucí marže rafinerií, které chce řešit s Evropskou unií. Nafta už se tak na některých čerpacích stanicích v Česku prodává i za 50 korun za litr. Podle analytiků ale navíc může být ještě hůř. Střídání letního a zimního času bude pokračovat minimálně dalších 5 let. Schválila to vláda. Posouvání ručiček o hodinu vpřed nebo vzad přitom mělo podle plánů Evropské unie skončit. Členské státy se ale nedokázaly shodnout na tom, který čas zachovat a který zrušit. Berounský akvapark je do pátku uzavřen. Ředitel Antonín Marx.
3: V rámci této odstávky opět kompletně vyčistíme všechny bazénové vany, uděláme spoustu drobných oprav a připravíme si pro návštěvníky některé další novinky, se kterými vás postupně budeme seznamovat.
1: Berounský akvapark se opět otevře v pátek, do té doby se dá využít letní koupaliště. Dotazy na webu Buštěhradu zodpovídá nový virtuální asistent, jmenuje se Čety. O městě ví prakticky všechno. Poradí, jak zaplatit místní poplatky, kam na oběd nebo kdy je otevřený sběrný dvůr. Nikdy navíc nespí, funguje 24 hodin denně. Svého Četyho mají i weby Kladna, Žatce i Berouna. S přemnoženými holuby v Lounech dál bojují sokoly. Spatřit je můžeme v otevřené krajině, ale i na vysokých místech, jako na sloupech vysokého napětí nebo na komínech. Karel a Míra už prošli prvním přepelicháním, mají tak zbarvení dospělých jedinců.
2: Sport.
1: Fotbalisty Slávy opouští brankář Jindřich Staněk, míří na roční hostování do saudsko-arabského Al Hazímu. Na jaře se zranil a v Edenu přišel o post gólmanské jedničky. Nahradil jej Jakub Markovič.
4: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio.
1: Časí. Do večera už bez zásadnější změny, oblačno až zataženo a 21 až 24 stupňů, v noci kolem 12. Zítra se vrátí horké léto, čekáme slunečno a 29 až 32 stupňů Celsia. Ve středu se opět ochladí na 21 až 24, přidají se i časté přeháníky.
0: Tak co vám budeme hrát mezi 15. a 16. Bude Xinl X blbý věku. A nebude taky chybět souboj moderátor versus právař.

0: Daša na relaxu. Představte si, že jdete do restaurace a zaplatíte za jídlo, které nesníte. V Dánsku totiž jedna restaurace začala pokutovat hosty za nesnězené maso. Funguje to tak, že si u stolu můžete nabrat, kolik chcete, ale pokud vám na talíři zůstanou více než 3 kousky masa, za každý další zaplatíte 25 dánských korun, což je zhruba 80 korun na naše. Majitel říká, že nejde o to vydělat další peníze, ale hlavně zabránit plýtvání s jídlem. A prý to funguje skvěle. Dokonce tam měli zákazníka, který nechal na talíři 10 kousků masa, skoro tedy celý kilogram. Takže pozor, až příště vyrazíte na švédský stůl, vlastně teda dánský, protože tam už nestačí mít plný talíř, musíte mít samozřejmě i plný žaludek. A jestli jste typ člověka, který si na all you can eat vezme 3x víc, než dokáže sníst, Dánsko pro vás možná nebude úplně ta správná dovolenková destinace, ale za mě jako super, protože já vždycky hodně trpím, když jsme třeba na hotelu, teď tam vidím ty švédský stoly a teď si to tam ty lidi nabírají neskutečný množství na ten talíř a pak vlastně jenom ani to možná neochutnají, nebo já nevím, ale třeba to tam prostě nechají a teď odchází od stolu a vidím ty nesnězený porce, tak hodně, hodně trpím. Za mě dobrý tah.
1: Relax. Fresh time. Relax Radio.

0: je on air
1: i online.
0: www.radio-relax.cz.
1: Na Facebooku a Instagramu jsme Relax Radio.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

Cardi B a taky Bruno Mars. Věřte nebo ne, ale dnes jeden salámu, koukám na to do kalendáře. Ačkoliv kolebkou tohoto druhu uzenin je samozřejmě Itálie, Češi si tuhle pochoutku zamilovali a začali vyrábět nejrůznější varianty. Jak tento svátek vůbec vznikl, tak díky kterému vlastně můžeme dneska třeba někdo přerušit dietu a dát si takový dobrý salámek. V roce 2006 si dvě kamarádky v americké Virginii zkrátka řekli, že spousta jídel má svůj mezinárodní den, ale vlastně král všech svačin zůstává nespravedlivě opomenutý. Založili společnost pro ocenění salámu, no a tradice najednou byla na světě. A co je vlastně český salámový král? Je to uherák, paprikáš, godhaj? Pokud budeme soudit podle tradiční obliby, tak do finále se dostává hlavně Vysočina, Lovečák a Poličan. Tak dobrou chuť.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Pojďme ještě před soubojem zkontrolovat dálnice. Pražský okruh 81. kilometr ve směru na D1, je tam nehoda osobáku a nákladňáku. Pražský okruh dneska tedy trápí, tak trošku řidiče. D1, 206. kilometr ve směru na Brno, i tam je dopravní nehoda. Je tam nehoda osobního auta policie, ale u toho. D5 na 10. kilometru ve směru na Prahu, tam se taky zdržíte pro poruchu odstavené osobní vozidlo, počítejte se zdržením a průjezd se zvýšenou opatrností.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax.

0: Tak je to tady, naproti mě David Latosky. Davide, hezký den.
1: Hezké odpoledne, souboj moderátor versus zprávař. Dneska tady opravdu hodně vyhecovaný. Já bych tě možná i vyzval, Honzo, nechceš to vzdát takhle dopředu, že by si odešel se ctí, protože dneska je to extrémně, ale extrémně těžké. Tím samozřejmě trošičku jako vyzývám i vás, relaxáci, abyste si třeba v práci tak jako připravili takové krátké volno, protože dneska vás opravdu budeme potřebovat.
0: Takovou radost si neudělám, abych to vzdal, takže jdeme bojovat. Jsem připraven, tak pojď.
1: Honza je bojovník, ale dneska si narazí do jednoho seriálu, který má jenom 7 dílů, přátelé.
0: Já jsem myslel, že řekneš 7% na ČSFD.
1: ČSFD nehledím, vidím tady reálně opravdu jenom 7 dílů. A je to seriál, který vznikl u nás, v Československu, na konci 70. let. A nebývá zvykem, že by se točily v té době 7dílné seriály. Že většinou to bylo takových těch 12, 13, možná někdy i víc, ale v tomhle případě jenom 7. A pojednává to o lidech, kteří pracují na poli, to tak jako můžu říct. V podstatě můžeme teďka pozdravit, mají za sebou to náročné období žní, tak právě proto jsem zařadil tady ten seriál a říkal jsem, že je to těžké, no tak to taky těžké bude, já už víc teda prozrazovat nebudu. A Honza a i vy se v tom musíte nějak jako poplácat, no nějak se s tím prostě poradit. Tak ta znělka je docela dlouhá, má 28 vteřin a takhle zní.

0: No, tak já jediný seriál, který znám z prostředí takhle, jako, že si říkal, že to je o lidech, co pracují na poli, tak to je asi jenom jeden seriál a ten jako tipnu, že by to mohl být on, ale jakože, jestli je to na 100%, tak to si fakt jistý nejsem. Takže za mě ten seriál začíná na P.
1: Takže bys to znal, takovýhle seriál tedy?
0: No, tak. Co, chceš ještě dál?
1: Tak třeba, že by si dokázal i uvést nějakého představitele jméno té seriálové postavy.
0: Já si právě myslím, že já jsem ten seriál ani nikdy neviděl.
1: Tak já třeba řeknu pana Kahovce, že vedoucího nebo ředitele tamního JZD, tak Honza to dal, přátelé, no, tak... Já už bych radši odjel, který se
0: no, teďka, ano, jo, protože... to už startuj, to je podle mě náš kolega Martin Karlí, který právě miluje motorky, důkaz je na Instagramu. Ale
1: Honza to uhod, vidíte,
0: a
1: jak
0: můžu mít dva body.
1: Jenom rozzářil, opravdu tady ten těžký seriál dal, ale asi si neviděl ani minutu, co?
0: Ne.
1: Neviděl.
0: Ale vím, že tenhle ten seriál existuje, vím, jaký asi jako hlavní stroj tam hraje roli, jako, jakou hlavní roli tam má asi podle mě můj nejoblíbenější stroj ze zemědělství, já jsem v něm jezdil jako malej kluk.
1: Stačí, už je to na posluchačích, už se tady dobře, nemusíš tak zase prsit.
0: Tak, 666736736 a jako odměnu dáme, co?
1: Písničku na psání.
0: No, tak pište. Relax, největší hity 90. let.

0: DJ Bobo Celebration.
1: Ano, Celebration.
0: Já můžu slavit, já dneska můžu slavit dva body.
1: Slavit můžou i zemědělci, protože mají za sebou žně. Věřím, že letos aspoň tak nějak v rámci možností úspěšné. Honzo, ty jsi to prostě uhod, no, ta znělka zní takhle.
0: A kdybyste věděli, jak tady David byl naštvaný, jak tady najednou začal házet věcmi.
1: No hodně, já se jsem tady divil.
0: No protože jsi myslel, že tohle nedám.
1: Máme tady takový polštářek.
0: A ten tady ve studiu lítal.
1: Lítal, hele, a říkal jsem sakra a ještě mnohé ostřejší výrazy, protože jsem prozradil, že tato znělka patří k seriálu ze zemědělského prostředí. To jsem asi nemusel, protože Honza by to bez toho neuhodl, že ne?
0: Ne.
1: Ne, ne, ale jednou jsem to řekl, tak se za tím stojím. Asi to pomohlo i vám, protože těch SMSek opravdu přišlo hodně, nečekali jsme ani tolik, měli jsme za to, že tady ten seriál je trošku tak jako zapadený prachem, že nepatří k takovým těm stálicím té doby, ale ne, vy to prostě víte a je to dobře, jsme za to rádi. Halo, halo, říkáme do telefonu.
0: Kdo tam?
2: Ahoj, dobré odpoledne, tady Bohunka z Berouna.
0: Bohunko z Berouna, dobré odpoledne. Bohunka má úsměv ve tváři, takže jede z práce domů určitě, jaká při pondělku.
2: Ano, jedu z práce.
1: Bohunka z Berouna, ještě kdyby jela busem, by bylo nejlepší, že bychom to měli takhle b. Ale vy jedete čím? Autem?
2: Jedu autem, bohužel, nebo bohu dík, těžko říct.
1: No. To nevadí, ale určitě víte správnou odpověď.
2: Ano, je to plechová kavalerie.
1: A je. Plechová kavalerie. Jo, dobře, dobře, dobře. Tak kdy naposledy jste viděla ten seriál?
2: To už je hodně dlouho.
1: Možná teďka požník, kdy se to hodilo.
2: Tak byl to moje mládí a chodili jsme pomáhat při žních vždycky, takže řídit kombajny je něco, co my není úplně neznáme.
1: Ne, tak to já neznám ještě ženu, která by uměla řídit kombajn, teda to opravdu...
0: A to
1: jsem vždycky
0: to zvládne,
1: chtěl
0: hele.
1: Poznat takovou ženu, to je dobrý. No tak řekněte schválně, jak je to moc jako náročnější oproti autu?
2: Je, musíte si uhlídat, abyste jeli rovně a neudělali osmičku a zároveň si musíte uhlídat, aby vám to správně sypalo.
1: A tak zase na tom poli, když člověk jako nejede úplně rovně, tam to asi nevadí tak výrazně jako na silnici zase, že jo? Co?
2: Tak nemůžete to obilí, ale sypat říkám na pole, že
1: já
2: to?
1: Já vím, jasně, určitě chápu, ale... Přeci jenom je tam v tomhle tom jako trošku větší volnost, no na silnici se to pozná asi jako rychlejc, že nejdete rovně. Ale dobře, tak tohle byla úroda na polích, ale já se vás teďka zeptám, protože i z lesů se teďka přináší úroda, a neb začaly růst houby, konkrétně jsme tady měli informace od posluchačů, že křemenáče, kozáci a tak dále, vyrazila jste už do lesa?
2: Ne.
1: Ještě ne, tak
2: nemám, přiznám se bez mučení, nemám ani prašivku.
1: No tak možná se to změní, protože opravdu začínají růst houby, jsme za to rádi, asi jsme to už nečekali po tom suchu, co jsme zažívali, ale opravdu stačilo trošku deště, hele, a je to tady, no má fakt rostou houby. No a
0: je to tady, je i tady písnička na přání, co Bohunce teda do auta zahrajeme?
2: Jarryho Taubera soundtrack.
0: Dobře, dáváme to do playlistu Rádia Relax. A pro koho to bude?
2: A pro všechny ty, kteří jedou domů.
0: Dobře, tak já si myslím, že vás je teďkon hodně, takhle zblížící se 16. hodinou, tak všem těm řidičům přejeme šťastnou cestu a samozřejmě i Bohunce.
1: Mějte se krásně.
0: Díky. Hezký den.
2: I vám. Mějte se.
3: Relax Radio. Honza Ladra. David Latovský. Relax. Relax Radio.

0: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
1: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
2: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
3: Zimní zahrady CR Sklo. Zřejmě celkem slušný oddíl. Tým profíků, co se nezastaví před ničím. CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: Chtěl jsem říct ještě vteřinka, ale ono to mezi tím doběhlo. No prostě, máme tu 16. odpolední.
1: Kladenský fotbal potřebuje lepší trávu a volební letáky stále mají smysl. Více ve zprávách. Dobré odpoledne, přeje David Latovský.
2: Relax Radio.
1: Kladenské fotbalové hřiště na stadionu Františka Kloze nemá ideální trávu. Ve špatném stavu je hlavně podkladová vrstva. Kde přijde změna, se zatím neví. Zvažuje se i možnost vyhřívaného trávníku. Nejdříve se ale musí najít potřebných 30 milionů korun. Slaný pokračuje v investicích do místních částí. V Kvíci proto vznikne nová autobusová zastávka. V Želevčicích bude vylepšena. Část města, zvaná Kvít, se dočká nového pěšího propojení mezi jednotlivými domy. Jde o výsledky pravidelných setkání vedení města s obyvateli přímo na místě. Parkování v Rakovníku půjde platit mobilem. Mluvčí města Kateřina Hradilová.
3: Řidiči budou muset mít staženou aplikaci EasyPark. Do té pak zaregistrují registrační značku vozidla, telefonní číslo a způsob úhrady. Odpadne pak povinnost odebírání lístku od závody, která se sama zvedne. Jde o stejný způsob, který využívá řada měst v republice i po Evropě. Nyní se řeší implementace softwarového modulu do parkovacího systému. O spuštění aplikace budeme včas informovat.
1: Aplikace EasyPark už funguje v Lounech. Většina z nás si prohlíží volební letáky, které dostáváme do schránek, ukázal to průzkum. Dva z pěti voličů se pak podle nich rozhodnou, komu dají svůj hlas. Tradiční forma oslovování voličů tak má i v době internetu stále svůj význam. Tři budoucí otcové museli neplánovaně zvládnout roli porodníků. Na Ostravsku se totiž minulý týden narodili tři děti mimo porodnici. Jednou v autě na dálnici, v dalších dvou případech v bytě. Mužům po celou dobu pomáhali operátoři tísňové linky. Svou neobvyklou roli zvládli na jedničku.
2: Sport.
1: Hokejisté Kroup porazili v přípravě Děčín 4-3 po prodloužení. Útočník Marek Vasák.
4: Děčín byl extrémně těžký soupeř, jako byli nepříjemný ve všem. Osobních soubojích, přesilovky měli dobrý. Bylo dobře, že jsme vlastně dokázali srovnat. Vráťa pak nekompromisně, když vlastně zkoušeli bez golmana, tak Vráťa to tam poslal a ukončil to.
1: Ve středu přijede do Kralup pražská Kobra.
5: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio.
1: Dnes už bez zásadnější změny, oblačno až zataženo a 21 až 24 stupňů, v noci kolem 12. Zítra se vrátí horké léto, čekáme slunečno a 29 až 32 stupňů Celsia. Ve středu se ochladí na 21 až 24, přidají se i časté přeháníky.
0: Tak ten rozplavbový školní týden máme za sebou, dneska už to bylo možná tak trochu o víc školních zážitcích, alespoň co jsem tak jako poslouchal po cestě, když jsem se blížil sem do rádia, tak doufám, že byly jenom ty nejlepší. Já k tomu nabídnu muziku Bon Jovi. Máme 3 minuty po 16. Já vám přeju hezké odpoledne s Relaxem.
2: Relax Radio. Kaleidoskop s Alešem.

16 hodin, 10 minut, tohle je Dua Lipa, skladbu, kterou jste určitě někde v nějaký verzi slyšeli, tohle je speciálně pro BBC Radio 1 a hrajeme ji jako jednu z novinek Relaxády, což je zase hitparáda Relax Rádia, do které můžete hlasovat na www.radio-relax.cz a vlastně je to proto, aby ve středu, až bude další vydání, tak abyste seřadili tu desítku těch nejlepších skladeb podle svého, anebo třeba se zařadili k tomu množství lidí, kteří takovou budou hlasovat taky. Uvidíme ve středu od 18. hodiny, jak to nakonec všechno dopadne. Dua Lipa, nevím, nejsem si tak úplně jistý, jak si vedla minule, ale tak jako pokud startuje z novinek, tak jí dávám velký šance, že se do té desítky dostane.

0: Tři minuty po čtvrt na pět posloucháte pondělní Radio Relax s datem 7. září. To je důležitý říct, alespoň ten datum, protože na dnešek, co jsem se díval do takových těch netradičních výročí, tak dneska máme takovou docela dobrou kombinaci. Za prvé slavíme tedy Národní den salámu, což já mám radost, jako nejsem vegetarián, ani vegan, ani nic takového. A dobrý salám, takový třeba s cibulí a s octem, ten si já klidně dám. Ale pozor, to ještě není úplně všechno, protože dneska to má úplně super kombinaci k tomu. Dneska totiž slavíme Národní den milovníků piva. Takže salám a pivo, já myslím, že líp už nám být odpoledne nemůže.
1: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 7. září. Tento den roku 1533 se narodila anglická královna Alžběta I. V roce 1914 přišla na svět v Praze česká herečka Lída Bárová. Zemřela 27. října 2000 v Rakousku. Ve státě New Jersey spatřila světlo světa roku 1949 zpěvačka Gloria Gaynor. Roku 1956 letadlo Bell X-2 vystoupalo do rekordní výšky 37 800 metrů. Pět let poté se narodil člen pražského výběru, baskytarista a zpěvák Willem Čok. Tento den roku 1664 byl tehdejší New Amsterdam přejmenován na New York. Přesně o 300 let později se narodil herec, zpěvák a profesionální flákač Zak Van Toffen. O dva roky mladší je imitátor Zdeněk Izer. Ročník 1936 je americký rock'n'rollový průkopník Buddy Holly. Zahynul 3. února 1959 při leteckém neštěstí. To tento den v roce 19...

zemřel v důsledku předávkování v Londýně bubeník kapely The Who, Keith Moon. Bylo mu pouhých 31 let. Tento den od roku 1951 slaví narozeniny Chrissy Hynde z kapely Pretenders. Tento den roku 1996 se v Las Vegas po boxerském utkání Mikea Tysona střílelo. Postřelen byl rapper Tupac Shakur. Svým zraněním

0: Máte chuť na pořádnou dávku čokolády? Od 18. do 20. září vás v Central Kladno čeká ČokoFest. ČokoFest. 3 dny plné pralinek, dezertů, čokoládových specialit a dalších dobrot z Česka i ze zahraničí. Nebudou chybět ani soutěže, zábava pro děti a sladká překvapení. Vezměte rodinu nebo přátele a přijďte si užít sladký víkend. ČokoFest v Central Kladno. Od 18. do 20. září. Vstup zdarma.
1: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
2: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
3: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Ztrácíš se před

Dvě nabídky tady pro vás mám, tak pozorně poslouchejte, jedna lepší než druhá. Tak jdeme na Maruščin pochod od srdce, to je první akce, je to vlastně taková celodenní akce na fotbalovém hřišti v Bratronicích. Proběhne v sobotu 12. září od 10 do 17 hodin. Těšit se můžete na zábavnou stezku v délce cirka 3 km, na soutěže anebo taky na koncert Jakuba Vostřáka. Chybět nebude ani, a to je důležitý, výborný občerstvení a pozor, můžete vyhrát i týdenní pobyt na Šumavě. Výtěžek půjde na pomoc nemocnému domýskovi z Chudenic. A pak vás pozvu ještě na festival Letorosty v sobotu 12. září od 15 hodin na zámek Králův dvůr. Vystoupí tam Vildačok, Laura a její tygři, klasika, Vojta Dyk a spoustu dalších. Mediálním partnerem je Radio Relax a na místě

0: bude i náš kolega Dan Adam.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Dny města Kladna jsou tady. Od 11. do 13. září se sletiště promění v centrum hudby, zábavy a skvělé atmosféry. Vstupenky na sobotní program jsou vyprodané, ale o zábavu nebude nouze ani v pátek a v neděli, kdy je vstup zdarma. Těšit se můžete třeba na Street 69, Patejdl Original Band, podcast Puk pak pivo s Jakubem Voráčkem, autogramiádu Rytířů Kladno, vystoupení Jakuba Děkana nebo Bena Kristová. 11. až 13. září Městský stadion Sletiště a Dny města Kladna. Více na www.dnyměsta.cz.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
5: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.

0: Tak mě tak napadlo před chvilinkou, když jsme říkali, že dneska v některých státech slavíme takzvaný Národní den piva. Ten by se podle mě dal slavit skoro každý druhý den, nebo alespoň minimálně jednou v týdnu, a podmínkou oslavy by bylo jako vytáhnutí pár půl litříků. No, dobře, pojďme zpátky. Mě napadlo, jestli pak víte třeba, proč má pivo pěnu. Je to taková běžná věc, asi se nad tím jako úplně moc lidí nepozastavějí, ale má to z nějakého důvodu. Pivo proč má pěnu? Není tam jenom tak jako na ozdobu. Pěna prý pomáhá pivo chránit před kontaktem se vzduchem a zároveň zadržuje část aromatických látek. Takhle to je odborně vysvětlený. Já vždycky říkám, dělá i takovýho toho pivního kníra, když se napijete. Ono to vypadá jako, že vám fakt jako chutná. Takže když někdo řekne, že chce pivo úplně bez pěny, tak si technicky objednává pivo bez jedné jeho velmi užitečné vlastnosti. Tak na to myslete, až půjdete třeba dneska večer na jedno.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
1: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A excelent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: And you know who I wanna thank? I wanna thank me.

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: Pohoda s Lenny Kravitz na konec hodinky, máme tu 17. právě teď.
1: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio.
0: Jako, nevím jak vám, ale mě už teda jako ty pařáky vyloženě nechybějí, jo? To znamená to počasí, který je trošku chladnější občas, mi relativně dost vyhovuje a tak možná jsem trošku zklamaný, když se dívám na zítřejší předpověď, protože podle ní by se mělo vrátit horké léto, čeká se slunečná obloha 29 až 32 stupňů Celsia, ve středu se sice okladí, to je pravda, pak se přidají i přehánky, ale ten zítřek, ten budeme muset přežít. Přežít, no tak jako zní to strašně, ale přežít budeme muset i příští hodinku. Pokud nemáte rádi Veronu, no tak jako bohužel nedá se nic dělat, mám ji tady pro vás připravenou.
3: Když

0: Tak v podstatě černý kafe a čtení stejných zpráv na netu, to je de facto každodenní rituál, co si budeme povídat. Takže Veronu si poslechneme mezi 17. a 18. a ten zbytek, tak ten už nechám na vás.
1: Relax Radio. Kaleidoskop s Alešem. Kaleidoskop s Relax Radio. Relax.

0: Docela zajímavá hudební dvojka, producent DJ Sonny Fodera a spolu s ním Becky Hill, skladba, v podstatě se tohleto sousloví používá hodně často. Řekni něco, say something. Mimochodem díval jsem se na žebříček, jak jsme dopadli minule, co se týče relaxády, protože tohle byla, tuším, že dvě kola naspátek, jedna z novinek a asi se to líbilo, protože se vyšvihla okamžitě na šesté místo. Jsem zvědav, vlastně odprezentujeme to vždycky takhle odpoledne, kam až se dostane ve středu, to znamená už za dva dny, svým způsobem to závisí i na vás. www.radio-relax.cz, tam si rozkliknete relaxádu, myslím si, že princip pochopíte velmi snadno, je to intuitivní, jak je moderní říkat, no a záleží na vás, koho posunete a koho třeba ne.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

17, nevím teda jak teďka aktuálně, ale byly doby, kdy byl Enrique Iglesias vyloženě dívčích srdcí buldozer, jak se o něm říkalo. Není se co divit, ona ta latina prostě nějakým způsobem hejbe světem a ty ženy mu prostě padaly k nohám. Neříkám, že by se mi to nelíbilo třeba aspoň na týden. Každopádně, abychom se vrátili zpátky k téhleté 90. hodně vzpomínkové a hodně hrané, tak pozor, jako jo, u nás v Čechách bylo to jednička v hitparádě, ale nebylo to všude, třeba v Anglii to tak nebodovalo. Videoklip téhleté písni mě přišel teda docela drsnej, stálo to přes mega, teda přes $1,000,000. A na rok 99, kdy tato písnička vylítla, to byla docela brutální částka a dokonce v něm účinkovalo přes 700 komparzistů. Ten děj, já si to tak jako zhruba pamatuju, protože si vybavím, jak to video vlastně probíhalo. On pronásleduje ženu přes vlastně celý svět, nebo přes půl světa minimálně. Začíná to na Havaji, potom přes Los Angeles, přes Chinatown, končí to na pláži v Malibu. Já bych tam teda skončil. Každopádně pointa toho videoklipu je taková, že ta žena nakonec zmizí v moři a tak už to prostě v životě chodí. No, tak jenom abyste věděli, v Anglii se to moc nechytalo, ale u nás to byla jasná jednička a 100 milionový videoklip v téhleté skladbě. To byl Enrique Iglesias, Rhythm Divine.

0: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
1: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
2: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
1: Jedu ale jen na čerpačku.
2: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
3: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop and Shop.

rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Tak pojďme se podívat teď minutu po půl šesté na dálnice. Ono toho zase až tolik není, ale tak pro jistotu připomeneme. Pokud jste na okruhu, tak dávejte pozor ve směru na Ruzeň. To znamená na D7, tak sice už by to mělo být odklizeno, ale počítejte s tím, že by se ještě na 24. kilometru mohla vyskytovat dopravní nehoda, nákladák s osobákem, mohlo by vás to držet. Na okruhu je také kolona ve směru na D1, zhruba 4 km mezi 22. a 18. kilometrem. Neznamená to, že by to stalo, ale jede to trošičku pomalejc. Na D5 se pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby, tím pádem je tam levý jízdní pruh uzavřen. Nemělo by to trvat už dlouho do 18. hodiny, takže je docela dobře možný, že to zapíchli už pánové v půl šestý, ale tak pro jistotu připomínáme, aby vás to nepřekvapilo.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

zimní zahrady CR Sklo. Zřejmě celkem slušný oddíl. Tým profíků, co se nezastaví před ničím. CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz

0: do 31. října více na Lidl.cz. Čau a pa! Na kraji zamíchej, ochotnej,
1: mňam. Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
2: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
3: Co třeba na delfíny?
2: Do zoo?
3: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
2: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
3: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
4: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
5: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
6: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
5: Jedu ale jen na čerpačku.
6: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
7: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.

Za minutku 6:45 na Relaxu Adonis Moving On. Mimochodem, jestli se tak jako matně vybavuju, Adonis má úplně ale jinou písničku, Cherry on your cake, myslím, v Relaxádě, což je ona zmiňovaná hitparáda. A jestli se nepletu, tak minule to byl hodně velký náběh na ty přední pozice, někde z nějakého 4., 5. místa. Jsem docela zvědavej, jak si ve středu povede. Upřímně, myslím si, že se dostane hodně vysoko, viděl bych to i na bednu, ale to trošku předbíhám. Teď pojďme zpátky, pokud jste se třeba právě teď vrátili z práce, anebo třeba už dřív a chtěli byste, jak by to mělo vypadat podle odborníků, abyste se dali trošičku dokupy, tak prvních 20 až 30 minut, když přicházíte z práce do takového toho volného času, tak je nejlepší dát mozku takový ten jasný signál. Práce skončila, to znamená krátká procházka, sprcha, převléknutí, něco k jídlu a chvíle klidu. Jo? Možná by mezi to nebylo od věci dát tak jako 20 až 40 minut lehkého pohybu, ale lehkého podotýkám. Jo? Chůze, protažení, nenáročné cvičení a tak dále. A pak už i odborníci říkají, ideální skutečný klid, to znamená i ten gauč je takový ten legitimní. No a co je překvapivé, docela jsem se nad tím pozastavil, důležitá věc, tak to je i nuda. Mozek totiž jako vůbec nepotřebuje být večer pořád něčím zaměstnávaní. To znamená jako ideální, když nic neřešíte, nekomunikujete, nekonzumujete a tak dále. To je ten skutečný mentální odpočinek. To by se mi líbilo. Já bych teda všechno přeskočil a šel úplně až na to poslední.

0: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
1: Co třeba na delfíny?
0: Do zoo?
1: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
0: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
1: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
2: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
3: Zimní zahrady CR Sklo. Zřejmě celkem slušný ordíl. Tým profíků, co se nezastaví před ničím. CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.

0: Mrkněte na hodiny spolu se mnou, je tu 18. hodina, to znamená začíná pondělní večer.
1: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio.
0: Takhle, mě tahle ta teplota mezi 20 až 25 stupni relativně vyhovuje. Nicméně, pokud máte radši teplejší jako počasí, to znamená nějaký to sluníčko, horko a tak dále, vydržte do zítra, protože zítra se nám minimálně aspoň na jeden den vrací horké léto. 29 až 32 stupňů. Ve středu se potom zase bude ochlazovat a přidají se dokonce i přehánky. Kdyby se náhodou, pánové, stalo, že by se vám jako dneska něco nepovedlo, myslím tím vůči vašim protějškům, měl bych pro vás návod, jak to vyžehlit. Přijďte a zaspívejte.

0: takhle, ono už je to docela dost otřepaný, jo, ale třeba to ještě někde zabere, uvidíme. Jinak mrkneme na Facebook, máme tady jednoho pejska, no máme toho relativně hodně.
1: Relax Radio. Kaleidoskop s Alešem. Kaleidoskop s Alešem. Relax Radio.

0: Tak tohle to je James Blunt, vlastně dnešní poslední pohled do hitparády s pobídkou, abyste jaksi hlasovali na www.radio-relax.cz. Když jsem se díval, tak tuším, že aktuálně je někde na 8. místě. Tahle ta novinka se jmenuje Taste Like Summer. Mimochodem, pokud jste to nevěděli, tak James Blunt, než se stal jaksi popovou hvězdou, proč mu říkám plačka, to je jasný, protože si možná vzpomenete na jeho jednu z největších hitovek, první písničku You Are Beautiful, to prostě běželo v rádu skoro furt. A paradoxně on sloužil, byl kapitánem v britské armádě a někde jsem o něm i čet i to, že si na vojenskou misi v Kosovu vzal svoji kytaru a měl ji připevněnou, to se mi ani nechce věřit, jo, zvenku na tanku a dokonce prý během služby psal jako docela dost písniček, které se později staly i hitovými. Takže i takhle se dá, jak se říká lidově, prožít vojna.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Relax Radio. Pomozte opuštěným psům, pokud máte nejen dobré srdce, ale i podmínky na to poskytnout pejskovi z útulku nový domov, poslouchejte.
1: Tak je po prázdninách, pojďme vyrazit do psích útulků. Dneska začínáme v útulku pro opuštěná zvířata v Jimlíně. Mají tam psa, kterýho mimochodem najdete na fotce i v podstatě s dobrým popisem na stránkách www.radio-relax.cz. Co vás zaujme úplně jako hned první je jméno, protože upřímně, já jsem psa, který se jmenuje Hrobařík, fakt ještě neviděl. Ale tak jako všechno je jednou poprvé, co si budem povídat. Než se Hrobařík dostal do útulku v Jimlíně, tak jako docela dost běhal zmateně po silnici, čemuž se ani nedivím. Byl takový jako nevychovaný, temperamentní, nemá rád osobní manipulaci, no byl takový puberťáček, že jo, co si budem povídat. Teďka už má dobrý hygienický návyky, akorát počítejte s tím, že kdybyste si ho náhodou chtěli vzít, tak na vodítku hodně tahne. Abyste se trošku seznámili, tak návštěv v tom psím útulku je potřeba víc. Pejsky si vybírá, ale pozor, je učenlivý, zvládá povel sedni, lehni a tak dále a hlavně má rád lidi. A to je důležitý, každý ho vítá s úsměvem, takovým tím psem a radostným poskakováním a podobně. Všechno ostatní se dozvíte v útulku pro opuštěná zvířata v Jimlíně, kam můžete i zavolat, kontakt máme na stránkách a hlavně můžete se nejdřív na Hrobaříka podívat, protože to je, já teda nechci použít slovo zjev, to ne, ale je to prostě svůj pes. Mrkněte se na něj a já věřím tomu, že někomu padne do oka natolik, že si pro něj třeba hned pojede.
0: Pokud nemůžete pejska adoptovat a přesto byste rádi pomohli, finanční nebo věcné dary útulky uvítají. Podrobnosti a fotografie hledejte na stránkách útulku nebo na www.radio-relax.cz.
2: Relax Radio.

Dny města Kladna jsou tady! Od 11. do 13. září se Sletiště promění v centrum hudby, zábavy a skvělé atmosféry. Vstupenky na sobotní program jsou vyprodané, ale o zábavu nebude nouze ani v pátek a v neděli, kdy je vstup zdarma. Těšit se můžete třeba na Street 69, Patejdl Original Band, podcast Puk pak pivo s Jakubem Voráčkem, autogramiádu Rytířů Kladno, vystoupení Jakuba Děkana nebo Bena Kristova. 11. až 13. září Městský stadion Sletiště a Dny města Kladna. Více na www.dnyměsta.cz.

0: Koukám na tuhle tu partičku B.O.B., Hayley Williams a Paramore, tak B.O.B. znám, Paramore taky, Hayley Williams, tak potom bych si musel něco zjistit. Každopádně Airplanes byla muzika, kterou jste poslouchali přesně v 6:30 tady u nás na Relaxu. A pokud jste měli dneska blbej den, nebo si myslíte, že jste měli v uvozovkách blbej den, tak se mrkněte na náš rádiový Facebook, tam to vypadá opravdu jako... Jak by to vypadalo, kdybyste měli opravdu blbej den? Já doufám, že to je pro všechny k pochopení. Facebook Relax Rádia a jako upřímně, jenom jsem si to představil. A jako kabriolet bych asi nikdy nechtěl.
1: Čekuj náš web radio.relax.cz. Lajkni nás na Facebooku facebook.com/relaxradio nebo nás sleduj na Instagramu instagram.com/relaxradio. Jsme všude s tebou i na síti.

první hitovka, která vlastně Daše přinesla jako velký úspěch, a to vlastně i díky sociálním sítím, se jmenovala Austin. Je to taková spíš countryovka, ale mně to přijde jako docela hodně příjemný. Jinak Daša, to je samozřejmě umělecký pseudonym, to je jasný. Tahle ta slečna, nebo dáma, chcete-li, se jmenuje, a proto mě to možná jako upoutalo, Anna Daša Novotný. Jo, takže možná nějaký ty čeští předci tam určitě budou, a to i přesto, že se narodila v Kalifornii. A tohle to byl právě její průlomový hit. Ona začínala i na ulicích, jo, kde prostě hrála pro pár lidí, takový ty amatérští muzikanti, docela se to líbilo, chytalo a tak dále. TikTok s ní pak udělal hvězdu i mimo vlastně klasický country publikum, takže já si myslím, že začít se dá

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: jsou tady. Od 11. do 13. září se Sletiště promění v centrum hudby, zábavy a skvělé atmosféry. Vstupenky na sobotní program jsou vyprodané, ale o zábavu nebude nouze ani v pátek a v neděli, kdy je vstup zdarma. Těšit se můžete třeba na Street 69, Patejdl Original Band, podcast Puk pak pivo s Jakubem Voráčkem, autogramiádu Rytířů Kladno, vystoupení Jakuba Děkana nebo Bena Kristová. 11. až 13. září, Městský stadion Sletiště a Dny města Kladna. Více na www.dnyměsta.cz.
1: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
2: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
3: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
2: Jedu ale jen na čerpačku.
3: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Billa Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
4: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Billa Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
5: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
6: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.

0: vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
2: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
3: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
2: Jedu ale jen na čerpačku.
3: Já vím, na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
4: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
5: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?

0: Jako takhle, blížíme se hodně rychle k 19. hodině, to znamená takzvaně finito, ale jednu spací to ještě stihneme, takovou zajímavost. Berme to tak, že se de facto můžeme dožít 80 let. To je tak jako normální věk dneska. Samozřejmě ženy se toho dožívají víc, protože nás chlapi ničej a my prostě to nedáváme úplně, ale berme tak, že prostě vzor je 80 let, dožijeme se, berme dobu spánku průměrnou, tak okolo těch 7-8 hodin, tak spočítáno od odborníků, že strávíme zhruba, a teď se podržte, 26 let v posteli. Jako to zní úplně děsivě, jo? Ale uvědomte si, že bez těch 26 let v posteli bychom si pravděpodobně těch 54 dalších neprožili zdaleka tak dobře. Takže myslete na to, až si budete dneska lehnout, ještě máme chviličku a dáme si nějakou muziku, co třeba Devon Cole, to by šlo.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: My mom.
1: Tak to tak akorát vyšlo, 19 hodin a 1 minuta, k tomu ještě mrkneme na počasí.
2: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
1: Který bude zítra, jako jak se patří horký, 29 až 32 stupňů, mluvím o teplotě, a ochlazovat se bude zase až ve středu. A to budou i přehánky. Zítra ne. Když jsme se bavili o spánku, tak se k tomu možná v příští hodině trošku vrátíme. Pro všechny, kteří nebudou spát takhle brzo, což si myslím, že bude asi většina, tak budou hrát Miraj 100%. Já se těším zítra po obědě a mimo jiné vás pozvu třeba i na takový zvláštní závod na kole. A ten zvláštní je proto, že ty kola nemají řetězy.
2: Relax Radio.
3: Aleš Schwarz.
2: Aleš Schwarz. Relax.
3: Relax Radio.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
1: Relax Radio.
2: Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Lukas and Steve All I Know.
1: Relaxáda, to je 10 největších hitů Relaxáda.

0: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
1: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
2: Relax Radio.
3: Relax.
2: Relax Radio.
4: Relax Radio.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je relax.
1: Relax
0: Rádio.

0: rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je
1: relax.
0: Relax rádio.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Rádio.
1: 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
0: Relax Rádio.

rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax rádio.

0: 102,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

1931 přišel na svět jeden z nejznámějších Čechů světa, hudební skladatel Antonín Dvořák. Zemřel roku 1904. Ročník 1925 je herec Peter Sellers, známý hlavně jako komisař Kluzo. Roku 1960 spatřil světlo světa David Steele s Funny and Cannibals. Tento den v roce 1900 zahynulo v americkém Texasu při hurikánu 6 000 lidí. 8. září 1920 začala fungovat letecká pošta. První trasa vedla z New Yorku do San Francisca. Narozeniny od roku 1979 tento den slaví tak

0: Julius Fučík. Ve stejný den na svět přišel herec Václav Postránecký.
1: Kruč si houpej a neplinkej se. Nevidíš, že tady oba pracujeme?
0: O dva roky mladší je baskytarista skupiny ELO Kelly Grokat. Roku 1504 byla ve Florencii odhalena proslulá Michelangelova socha Davida. Tento den roku 1921 byla v Atlantic City první americkou mis dekorována Margaret Corme.
2: Relax Radio. Relax. Relax Radio.
3: Relax Radio.

0: 90,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.